Tak uvidíme, jak to bude dneska. Každopádně to ještě zdaleka není všechno, co se týče nějaké té rekapitulačky. Ještě se musíme podívat na novinky, které se nedostaly do té základní desítky. I to se prostě občas stává, jenom tak jako v rychlosti vysvětlím, písničky mají životnost 5 kol, pokud už by tady měly být díl, tak je vyřazujeme a nahrazujeme novinkama, který vám každé vydání nějakým způsobem prezentují, ty novinky jsou celkem 4, takže se nemůže stát, že byste tu muziku slyšeli pořád dokola. Ne, bohužel dneska jedna z nich vypadává, nebudu vám říkat kdo, k tomu se dostane. Ale novinky vám budu představovat během příštích pár minut. Minule nepostoupili tyto, a to mě docela líto, Street 69, život z větší výšky.

Taky docela hvězdná dvojka, až jsem se divil, Alok a Jennifer Lopez, Everything's Fine. Taková klubová muzika, což se k prázdninám a k takovým těm party letním docela dost hodí, takže jsem se divil, že nedostali hlas. No a pak ta partička okolo Davida Getty, tam jsem byl překvapený úplně ze všeho nejvíc.

0: Mimochodem v té partě byl i Andra Bočel, já jsem si úplně představoval, jak stojí na tom pódiu a mávají tam všichni a tak dále, no ale asi domávali, protože v dnešním vydání už rozhodně nebudou. Co tam ale bude, bude pořadí od desítky směrem nahoru, nebo možná dolů, nahoru, k jedničce. Takže jedeme na to, ať nezdržujeme, máme málo času. Na desátém místě minule devátý, což je zvláštní, že šel směrem dolů Ray Dalton. Mimochodem tenhle ten chlápek prý nás svojí skladbou, která se jmenuje Go That High, on teda dřív jako zpíval většinou s někým, jo, dělal třeba vokály a tak dále, pak se rozhodl, že do toho šlápne sám a nevím teda, jestli se mu zrovna dvakrát daří, je tady druhý týden, no, pokles o jedno místo. Tahle ta skladba by vás měla donutit zapomenout na každodenní a všední život. Měla by vám přinést do života svobodu, euforii a takovou tu schopnost žít v přítomném okamžiku. To jsou vždycky takový ty keci v kleci, jak já říkám, to tam má skoro každý druhý, ale tak asi to funguje. Jdeme hned na devítku, tam byla minulá novinka, která mě trošku zarazila, se přiznám, Slávek Fam a Poli Garant. Co se týče Poliho, tak ten už jako nějaký páteček na hudební scéně je, co si budem povídat, měl nedávno i vyprodaný koncert ve Foru Karlín a zároveň, a to jsem se právě dozvěděl, oznámil vznik jakési platformy pro talentované umělce z audiovizuálního světa. Ta značka se jmenuje Corzo a on tam chce dát prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu i filmu a tak dále. A tohle to je vlastně takový ostrý start, by se dalo říct. No a jako první se vítězem stal česko-vietnamský zpěvák Slávek Fam. Skladba, která se jmenuje Chci si být jistý, se umístila na devátém místě. Je to start z novinek, jako každý start dobrý. Tak jdem na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio.
2: Desáté místo.

0: minule novinka Slávek Fam a Poli Garant. Chci si být jistý, jako nezní to úplně špatně. Odmyslete si to jméno, kdyby to třeba náhodou někomu vadilo. A když byste chtěli poslat hlas téhleté dvojice, Slávek Fam a Poli Garant, tak nezapomeňte mrknout na www.radio-relax.cz. Tam je sekce Relaxáda. Když tu, když rozbalíte, tak už pochopíte, co se po vás chce. Ale jedeme dál, protože, jak už jsem říkal, v každé relaxádě máme 4 novinky. Teď mám čas na tu první a tu mají před sebou U2. Jejich single se jmenuje Street of Dreams, je to taková předzvěst nového alba a letos slaví 50, takže si to určitě zasloužej. No a hned potom Eva Farná, 8. místo, minule ze 4., to je docela divný, a skladba Neříkej, co má se stát.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Tohle byla Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Mně se tam hrozně líbí ten vychechtaný konec, protože to je prostě takový úplně normální lidský, co si budem povídat. Jinak tahle ta písnička se Evě povedla, nejenom teda tahle, ale vůbec tak jako celkově, letos se jí hodně daří. 3 vyprodaný koncerty, myslím si, že je to takový příslib do budoucna. A tahle ta pecka navíc jako je hodně, hodně dobrá. Tak teď pojďme ale dál, protože před námi je vlastně další novinka. Dneska to jsou samý hvězdy, nejdřív to byly irští YouTube a druhá novinka je od Madony. Ta nedávno vydala teďka v červenci další album, který se jmenuje Confession 2, to znamená s pořadovým číslem 2. Tak nějak jako to navazuje na desku z roku 2005, Confessions on the Dance Floor. Co si budeme povídat, tahle ta skladba, kterou zase pouští dál do světa, jakože jich teďka asi bude jako možná i daleko víc, se jmenuje Danceteria a je to taková jakoby přímá podsta legendárnímu stejnojmennému klubu, kde na začátku 80. let Madonna odstartovala svoji hvězdnou kariéru. Já už jsem jí tenkrát baštil a myslím si, že ještě dlouho baštit budu. Mně se prostě ten její hlas hrozně líbí. No a hned potom dáme dvojku. Martin Garrix a Ed Sheeran dali dohromady skladbu, která se jmenuje Repeat It. Tam se mi hrozně líbí, že vydání bylo naplánováno na den po Martinových 30. narozenin a byl tam samý překvapivý momenty. Asi ten nejlepší, když Martin a Ed vystoupili jako pouliční umělci v Santiagu a následně se Ed objevil jako překvapení během Martinových zastávek na turné v Santiagu a taky v New Yorku. Takže další novinka, Madonna a hned potom Martin Garrix a Ed Sheeran.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Myslím si, že na ulicích Santiago to muselo znít opravdu skvěle, takový basking jako Unplugged, proč ne? Jinak Martin Garrix a Ed Sheeran, můžete pro ně hlasovat, stejně jako pro další muziku, kterou vám budu nabízet v dnešní relaxádě, která má pořadové číslo 1569. Jinak hlasování najdete samozřejmě na našich stránkách, to je jasná věc, www.radio-relax.cz. No a jdeme na to, je tady pozdrav ze Švédska, duo Jubel a skladba s názvem Ocean House. Mimochodem tyhle dva pánové, našel jsem si i to jméno jejich, nebo jména, Sebastian Atas a Viktor Sjöström, tvoří tohleto duo už od roku 2010. Myslím si, že jako dělají docela dobrou muziku, aspoň to byla jejich vize, dělat hudbu, která se dobře tvoří a ještě lépe se v ní žije. A tohleto vám musím přečíst, protože to si ani netroufnu, že bych to dal z hlavy. Tohleto duo prý s tímhletím nebo s touhle skladbou Ocean House, je to prý kombinace nostalgické melodie s euforickou dance popovou produkcí. Jako proč ne, no. Já tomu teda moc nerozumím, ale mně se to líbilo jako písnička, není to špatný. Každopádně je tam posun ze 7. na 6. místo, tak uvidíme, jak se jim bude dařit dál. A hned potom se podíváme na 5. místo, tahle ta dvojka je tentokrát bez novinek, a tam je Mikael, to je projekt a skladba, která se jmenuje Spolu. Předchozí single, který vlastně Mikael udělal, který se jmenoval Nad věcí, ten prý jako zaujal pozitivní atmosférou, moderním zvukem, takže právě proto přichází Mikael s další skladbou, která se jmenuje Spolu. Tak si to pojďte poslechnout a hlavně nezapomeňte hlasovat. www.radio-relax.cz Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. 6.

0: tak a teď si budu muset dát hodně velkýho majzla, abych se v tom nějak nezamotal, protože a jelikož, protože před námi je třetí novinka. Jak už jsem říkal, v každé relaxádě jsou celkem čtyři. Je to pro jistotu, kdyby náhodou v tom dalším vydání některá ze skladeb vypadla, už tady byla třeba pětkrát. Tím pádem je tam velká šance, že ji nahradí právě některá z novinek. A nebo pak už záleží na vašich hlasech. Takový hodně otevřený. www.radio-relax.cz, tam můžete hlasovat. A co se týče té třetí novinky, Justy a samozřejmě s ní další ve dvojici, zpěvačka Sam Harper, mimochodem jsem si původně myslel, že to je chlap, ale ne, je to fakt jako žena. A co se týče téhleté dvojice, by se dalo říct, tak je to DJka a producentka Justy, ta prochází z Litvy, ale dlouhodobě žije v Dánsku, takže asi tak. Upřímně, až tak úplně moc ní neznám, a to i přesto, že na hudební scéně se už prý pohybuje nějaký ten pátek. No a když bych zašel k dalšímu místu, protože tam na čtvrtém místě, tam se posouváme podstupně vítězů, je Loreen, to je vlastně další taková představitelka té severské muziky. Set Me Free, dvakrát vyhrála Eurovision Song, a to si myslím, že hovoří za vše. Tahle ta dnešní skladba je navíc ještě jako hodně, hodně dobrá. Tak jdem na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Ta šlapavá muzika, která do relaxády, tedy do hitparády Relax Rádia určitě patří, to je švédská zpěvačka Loreen, mimochodem dvojnásobná vítězka Eurovision Song, a skladba Set Me Free posunula nás vlastně k poslední novince v dnešní relaxádě, kterou má na svědomí britský DJ a producent, jmenuje se Joel Corey, a mimochodem známý je to, že si doma tapetuje platinovýma deskama. Má jich celkem 6, no pravda, tak to by musel být malý pokoj, ale tak aspoň něco málo. Někdo nemá třeba ani jednu. Má zase sebou trošku delší odmlku, teď se vrací s novinkou, která se jmenuje Whisper. Je tam tak jako hodně takový ten nakažlivý taneční zvuk, to ostatně konec konců za chvíli uslyšíte, co si budeme povídat na letní party, úplně jako jak dělaný. No a hned potom se podíváme na třetí místo, to znamená půjdeme na stupně vítězů, tam je Alex Warren. On je jako takový jako písničkář, by se dalo říct, ale na druhou stranu dělá dobrou muziku vlastně pro všechny, není to jenom písničkář. Teď vlastně má za sebou velmi úspěšný debut v roce 2025 a druhé album, který je prý daleko optimističtější než to jeho první. Já nevím, já si moc nespomínám ani na to první, ale každopádně jsem rád, protože optimismus k létu patří. Tak jdeme na to, čtvrtá novinka Joel Corey a hned potom Alex Warren, to je třetí místo dnešní relaxádě.

0: Co si budem povídat, Alex Warren, on to písničkaření nezapře, nicméně umí to tak jako přetavit do dobrý muziky. Passenger to je jeho aktuální single, který je vlastně tady 4 týdny v Relaxádě, zatím je na 3. místě, pravda, od minula klesnu o 1 místo, ale já věřím tomu, že teď se schopí a půjde nahoru, obzvlášť, když je před ním 2. místo, které je tady vlastně dneska naposledy. Tím to tak jako nenápadně naznačuju, že Hilary Duff je tady prostě bohužel se svojí skladbou o Dreams Are dneska naposled, co se dá dělat. Mimochodem, Hilary Duff má tu výhodu, že začala jako herečka na Disney Channel, takže nazbírala ty fanoušky a faninky v těch nejmladších řadách, no pak se to s ní táhlo, co si budem povídat, a vlastně první album, který měl tak jako hodně velký úspěch, se jmenovalo Metamorphosis a vlastně patří do dneška mezi nejprodávanější popový nahrávky první poloviny 21. století. No a u nás v Relaxádě minule byla Hilary Duff první, dneska je 2. a je tady naposledy, tak si ji užijte.
1: Relaxáda. Relax Radio. 2. místo.

0: Pak je celkem logický, že Hilary Duff je na druhém místě. Co si budeme povídat? Je to takový jako hodně široký zásah. Co se týče věku, připadá mi to něco ve stylu I'm Barbie Girl, nebo takový. A fakt je to, že to funguje, to je důležitý. Každopádně Hilary Duff dneska končí na druhém místě. Byla vlastně na všech třech. Minule zvítězila, dneska hold prostě o jeden stupínek dolů. Příště už ji neuslyšíme, ale ve vysílání Rádia Relaxí samozřejmě pravidelně hrajeme. Jdeme rekapitulovat, už moc času nemáme.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Je to už neuvěřitelných 50 let, co se U2 objevili na hudební scéně, sklíze jeden úspěch za druhým. Já je mám jako posazený hodně vysoko a dneska ta novinka, která se jmenuje Street of Dreams, bojuje vlastně o vaši přízeň. Stejně jako Madonna, Danceteria. Zatímco U2 plánují vydání nového alba prý někdy na podzim, tak Madonna má za sebou v červenci vydání nového alba a myslím si, že bude hodně úspěšný. Já jim mám teda rád holku jednu. Další hudební pozdrav, jako v takovém tom letním rytmu, to je Justy a společně s ní zpěvačka Sam Harper, skladba se jmenuje Just a Little a je to vlastně třetí novinka v dnešním vydání, taky bude záviset, kolik dostane hlasů na www.radio-relax.cz, nebo to může být Joel Corey.

0: Ten se vrací po trošku delší odmlce, to je pravda, ale zase, on už má vyděláno, tak asi se nemá kam spát. Dneska čtvrtá novinka, tak uvidíme, jak s tím zamáváte do příští středy.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Teď ale pojďme na tu základní desítku, to znamená tak, jak jste to seskládali před týdnem a jak jsme to dneska odprezentovali. Na 10. místě Ray Dalton, Go To Die, a co si budem povídat, on má podle mě hodně našlápnuto, a to, že byl minule 9. a dneska 10., to ještě nic neznamená. Já si myslím, že jeho chvíle teprve přijde, protože je tady teprve druhý týden. První týden je tady vlastně novinka z minulé, zajímavá kombinace, Slávek Fam a Poli Garant, Chci si být jistý, já si myslím taky, že to půjde rychle nahoru, i když bude to mít těžký, protože před ním na osmičce je třeba Eva Farná. Ta teda, přiznám se, docela mě překvapila tím, že díky vašim hlasům šla dost dolů, minule ze 4. místa, dneska na 8., ale tak to se prostě občas stává. Zabojuje a může se klidně vrátit zpátky tam, kam patří, to znamená podle mě do první trojky. Z 8. místa na 7. Martin Garrix a Ed Sheeran a Repeat It. Budu si muset někde přes nějaký YouTube dohledat to jejich vystoupení, který měli Amplak v ulicích Santiago, protože to musí být fakt jako hodně zajímavý. Konec konců se s tím docela dost teďka setkávám, že různý přestrojení a takový ty zpívání v metru a tak dále. Tak dneska sedmička. Na 6. Jubel, Ocean House.

Jak já s oblibou říkám, to je hudební pozdrav ze severu. Dva jméno vám neřeknu, to jsou to švédský jména, já prostě si to nejsem schopný zapamatovat, ale jsou prostě docela dobrý. Hrajou podle mě tanečnější muziku a takhle tu patří. Na pětce Mikael a Spolu. Před čtvrtým místem, to znamená těsně před bednou, bych měl trošku smeknout, protože tam je dvojnásobná vítězka Eurovision Song a Švédka Loreen, zase jsme u toho, Švédka Set Me Free. A jdeme hned na trojku, Alex Warren, Passenger.

začínal jako písničkář, no a končit bude jako písničkář, ne, vážně. Já si myslím, že dělá dobrou muziku, už jenom to, že je na třetím místě, čtvrtý týden v relaxádě, já myslím, že ještě v té první trojce chvilinku zůstane. Na dvojce Hilary Duff, ale ta už tady příště nebude. This is

0: teď pozor, pomalinku, ale jistě se chystáme na první místo, takže kdo bude dneska na úplným vrcholu dnešního hitparádového žebříčku? Trošku budu ještě napínat, ale dlouho ne, protože a jelikož je tam, no já to řeknu, David Guetta a Alok. Alok je brazilský DJ, co si budem povídat, je to jeden z nejúspěšnějších producentů elektronické hudby současnosti a kromě té muziky se věnuje také řadě charitativních projektů, které jsou zaměřený na ochranu přírody a pozor, teď to přijde, taky pomoc domorodým komunitám, to taky nedělá úplně každý. No a spolu s ním tam je taky David Guetta, k tomu snad takový. Tomu není co dodat, to je prostě hitmaker. Teď jsem nedávno viděl někde nějaký reel, že vyprodal, nebo takhle, ona to je pravda, že třikrát vyprodal stadion v Paříži, to je fakt, měl tam tři koncerty, úplně stejně jako Eva Farna, ta akorát měla u nás v Praze, ale je to srovnatelný. Musím teda uznat, že tam dávali záběr z toho posledního koncertu, z toho finálového, to byla obrovská show a je fakt, že to Davida Guettu, ten narvaný stadion, že ho to asi docela dost dostalo, protože tam ukazoval jako brečí, byl fakt dojatej a bylo to super, takže jestli se někdy k tomu záznamu těch koncertů dostanete, určitě se na to jukněte, stojí to za to. Teď ale úplně někam jinam budeme se podívat na to, jak to zní, to znamená muzika, kterou jsem avizoval. David Guetta, Alok a ještě Štik Figur, skladba Run Run River, je tady čtvrtý týden, to znamená, ještě má velkou šanci, aby se na první místo podíval i v tom příštím vydání.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 20. července. Tento den roku 1304 se narodil italský básník Francesco Petrarcha. Roku 1919 také jeden ze dvou prvních mužů na Mount Everestu, Sir Edmund Hillary. V roce 1947 se narodil kytarový mák Carlos Santana. Spatřil světlo světa v Mexiku. V 50. letech minulého století přišli na svět člen Sex Pistols Paul Cook nebo jeden ze Simple Minds Michael McNeil. 27. 1969 se na měsíci prošli první muži Neil Armstrong a Edwin Aldrin z Apollo 11. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Radio. Relax. Relax Radio.
1: Teď je přesně 6. Dobré ráno.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
0: Relax Radio. Počasí,
1: Vyloženě letní den nás nečeká. Meteorologové předpokládají polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, na severu středních Čech zataženo. Slabé přehánky se vytvoří výjimečně a odpolední teploty maximálně 22 stupňů Celsia, v Polabí až 23. A pozor, s přátel se nestřílíme ani do přátel. Friendly Fire už za chvilku, Linkin Park.

Nového týdne koukám, rozhlížím se po kraji, co kde, jak to vypadá po víkendu, od pátku, jestli se něco změnilo, nějak ceny, nebo... A už to vidím, něco se nám o víkendu změnilo.

0: Relax, jedeme rychle a zběsile, 6 hodin 13 minut, a nebo spíš budeme možná šetřit, když se dívám na čerpačky, tak tahle ta písnička by se nám hodila, křídla, chtěli bychom mít křídla, abychom lítali, jo? Připravenou písničku Celebration slavnost od DJ Boba, to jsou 90. A pojďme se podívat, kolik stál třeba Natural v 90. letech. Na začátku v roce 1990, na začátku celého desetiletí, stál litr Naturalu, litr benzínu zhruba 16 korun. Zdražovalo se, samozřejmě, že se zdražovalo, a na konci té dekády v roce 1999, o 10 let později, už stál litr benzínu o necelých 7 korun, 23,50 za litr. No a dneska potřebujeme křídla.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a

0: Také když jste zamilovaní jako tahle ta partička, která dospívala písničku, tak to křičíte do světa. I'm in love, já jsem zamilovaný, já jsem zamilovaná. Tak když jsou lidé šťastní, proč by to neřekli? My vám řekneme za chvilku dopravu.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice, tady jsou odstavená osobní auta pro poruchu, pozor na ně. D11 směr Hradec Králové, 23. kilometr, pozor, na místo jede i policie, odstavené osobní auto. D1 směrem na Brno na 58. kilometru, dejte pozor taky na odstavené osobní auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.
2: Udělám si hezký rán, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Časí. 20. července na začátku nového týdne předpokládejme polejasno až jasno, během dne přechodně oblačno. To říkají meteorologové, s tím, že na severu středních Čech bude zataženo. Slabé přehánky se vytvoří jen výjimečně a teplota nebude přesahovat 25 stupňů. 22 stupňů maximálně, v Polabí 23. Ranní jízda pokračuje. Drive, Clean Bandit, Topic, Wes Nelson právě teď.
1: Prázdniny s relaxem.

0: letního kina? Tak pokud ano a pokud klapne počasí, ideální soutěž mám pro vás připravenou do příští hodiny o 2 vstupenky na film Poberta, který bude v letním kině ve Slaném.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: příští hodině budeme soutěžit o dvě vstupenky do kina, ale dneska dopoledne budeme mít hezky masitou soutěž.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Grilovací sezóna je v plném proudu.
3: Zbíjají se vám sliny.
2: Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu?
3: Řeznictví kačice.
2: V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky.
4: Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví kačice.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Kde si právě teď musíme dát pozor na silnici. Silnice číslo 3, třetí třídy, ne třetí třídy, první třídy, ale číslo 3, je to spojnice mezi D1 a Benešovem, kousek za Mirošovicemi u obce Čtyřkoly se srazila dvě osobní auta, takže těch kol tam bude teď několik. Počítejte s tím, policie je přivolaná na místo. Dodávka je odstavená na D8, je to 33. kilometr ve směru na Prahu, kousek od Roudnice nad Labem.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Pretty little

0: 7:00.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Sluníčko se nám ukazuje, ale hodně nějak extra nás se neprohřeje. Dnes má být větrno s kupovitou oblačností. Meteorologové předpokládají polojasno až jasno a během dne přechodně oblačno. Na severu středních Čech zataženo, slabé přehánky se vytvoří výjimečně a maxima odpolední 22 stupňů Celsia letních a v Polabí až 23. Takže pojďme si dát snídani, ke snídani Madonu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Hned teď pojďme na D1, pokud svištíte, frčíte do Prahy. 27. kilometr směrem na Prahu, dejte pozor, v jízdním pruhu je pneumatika.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

Na relaxu Maradona, to zní jako Maradona. Argentinský fotbalista Diego Maradona vstřelil rukou svůj slavný gól 22. června v roce 1986. To bylo na mistrovství světa ve čtvrtfinálovém zápase proti Anglii a říká se tomu ruka boží, Maradonova ruka boží od té doby. Bohužel včera Argentina prohrála.

kdo by nechtěl na chvilku, alespoň na pár dnů nebo na pár hodin vycestovat přímo rovnou do ráje. Možná, že jste se tam dostali letos na dovolené. Dovolená ještě pokračuje, prázdniny taky, ale když už je to takhle v plném proudu, prázdniny dovča, kde jste na svých cestách letos o prázdninách byli nejdál? Napište na Facebook Radio Relax, Relax Radio na naši adresu a já mám pro vás rajskou písničku Paradise už teď.

0: Srovnejme si hodinky, 7 hodin, 30 minut.
1: Relax Radio.
0: 20. července, říkají meteorologové, předpokládejme polojasno, až jasno a během dne přechodně oblačno. Na severu středních Čech zataženo, slabé přehánky se vytvoří jen výjimečně, ale moc horko nebude. Nejvyšší odpolední teplota 22 stupňů, v Polabí až 23. Z nálezů a krás je tady Eva Farná.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na D5 si postojíte už od 6. kilometru ve směru na Prahu. Na D7 dejte pozor mezi Třebízí a Hořešovicemi, tam, kde se pracuje, tak to někdo bral asi hlava nehlava, protože je rozházené dopravní značení.
0: Relax Radio.
2: Louny 94,8 FM.
0: 94,8 FM.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 20. července. Tento den roku 1304 se narodil italský básník Francesco Petrarcha. Roku 1919 také jeden ze dvou prvních mužů na Mount Everestu, Sir Edmund Hillary. V roce 1947 se narodil kytarový mák Carlos Santana. Spatřil světlo světa v Mexiku. Got a black magic woman. V 50. letech minulého století přišli na svět člen Sex Pistols Paul Cook nebo jeden ze Simple Minds Michael McNeil. 27. 1969 se na měsíci prošli první muži Neil Armstrong a Edwin Aldrin z Apollo 11.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Pojďte s námi do kina. Pojďte do letního kina na představení 24. července filmu Poberta v letním kině ve Slaném. Já tady mám teď pro vás dvě vstupenky a toho 24. července v pátek od 21 hodin bude speciální projekce za účasti filmové delegace. Kdo všichni tam budou, tak to vám prozradím dneska ráno, ale dneska 20. července máme taky Mezinárodní den šachu, který připomíná vznik památku založení Mezinárodní šachové federace, to bylo v roce 1924 a už od roku 1966 se Mezinárodní den šachu slaví. Takže pojďme oslavit šachy a já se ptám, ve hře šachy, v normálních, jako ani nevím, jak bych to skloňoval, zkrátka, když hrajete šachy, kdo je nejdůležitější, která figurka je v té hře nejdůležitější? Je to královna nebo král? Kdo vám nakonec, když hrajete šachy, musí zůstat ve finále? Král nebo královna? Popřemýšlejte a pošlete odpověď na číslo 606 736 736 a tyhle ty šachy vyhrajte.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: K dopravní nehodě došlo v Praze na příjezdu D11 od Hradce Králové. Na sjezdu odbočovací pruh teď blokuje nehoda dvou osobních aut. Sjezd na Černý most.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: pondělí 20. července je 8 hodin.
1: Ve Slaném omezili provozní dobu hospod a restaurací a Španělé jsou fotbalovými mistry světa. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Hospody, restaurace a bary ve Slaném budou muset ve všední dny zavírat nejpozději o půlnoci. Nařídí to nová vyhláška. O víkendech pak počítá s provozem nejdéle do 3 ráno. Novinka se bude týkat podniků na celém území města. Radnice tím chce ochránit noční klid obyvatel. Středočeský kraj v Kladně otevře advokační centrum. Pomohou tu dětem, které se staly obětí násilí nebo zneužívání. Vedoucí kladenského intervenčního centra Pavla Tůmová.
3: Dítě, které se stane obětí třeba násilné trestné činnosti, tak musí ten svůj příběh vypovídat cirka 7x až 10x, občas až 14 různým lidem. Cílem dětského advokačního centra skutečně je, aby se to množství lidí, kteří přijdou do styku s tím dítětem, stejně tak jako množství těch výpovědí, minimalizovalo na co nejmenší počet.
1: Kladenské advokační centrum pomůže dětem ze západní části Středočeského kraje, tedy od Mělníka po Příbram. Obec Loděnice bude mít komunitní centrum. Místo pro setkávání občanů vznikne v budově číslo popisné 30 na Husově náměstí. Zastupitelstvo schválilo její odkoupení. Počítá se tu i se služebnou obecní policie a byty pro sociálně slabší. Vše ale teprve na začátku příprav. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Čerpací stanice tak od půlnoci mohou prodávat dle vývoje na trhu. U nafty navíc skončila snížená sazba spotřební daně. Zdraží nebo už zdražila nafta někde až o 3 koruny na litru. U benzínu se čeká nárůst o desítky haléřů. Pokud to prodejci budou s cenami přehánět, vláda je opět připravena zasáhnout. Ve Špindlerově mlýně pokračuje propojení svatého Petra a Medvědína. Budoucí lanovka už má první podpěru, další se staví, vzniká i horní stanice. První etapa propojení obou areálů má být hotova před zimní sezonou.
2: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa vyhráli Španělé, ve finále porazili Argentinu 1-0. Rozhodující branka padla až v prodloužení. Tým Lionela Messiho za celý zápas ani jednou přímo nevystřelil na bránu. Utkání navíc dohrával v 10. Španělsko se z titulu raduje po 16 letech a po druhé v historii.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Kolega Dan už za chvíli, my si ještě řekneme, jak bude. Polojasno až jasno, během dne přechodně i oblačno, místy i zataženo. Teploty nižší, než jsme zvyklí, vystoupají jen na 19 až 22, v Polabí i na 23 stupňů Celsia.
0: A na život z výšky, z větší výšky se podíváme se skupinou Street 69.

0: 8:17, ještě pár minutek můžete odpovídat na naši soutěžní otázku, která souvisí s hrou šachy. Kdo nakonec zůstává na poli? Kdo je nejdůležitější, která figurka je ve hře šachy nejdůležitější? Kdo musí zůstat? Král nebo královna? Popřemýšlejte a SMS-ku pošlete na 606-736-736, pokud chcete jít do kina. 2 vstupenky na film Poberta v letním kině ve Slaném, pátek 24. července, jsou ve hře.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Dneska na Rádiu Relax český film bude mít premiéru v pátek ve Slaném v letním kině. Je to film Poberta, na který může jít Poberta Míla. Mílo, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tebe do rádia a všechny posluchače, co teď právě ráno poslouchají, třeba v práci nebo...
0: Nebo v práci, protože ve škole ne, jsou prázdniny. Tak Mílo, hele, hraješ šachy? Hrál jsi někdy šachy?
1: No párkrát to mám šachy, no teď to nehraju synovcí mezi tebou, takže...
0: Kdo zůstává na poli? Kdo je nejdůležitější ve hře v šachu?
1: Zůstává král.
0: Král, král je nejdůležitější, ani ne královna, ale král. Krále musíme chránit a nakonec musí vyhrát ten král. Já ti blahopřeju, protože mám pro tebe dvě vstupenky na film Poberta, letní kino Slaný, teďka v pátek 24. července od 21 hodin, navíc na začátku, buď tam včas, protože účast potvrdili i režisér a scenárista filmu Ondřej Hudeček, herci Matyáš Řezníček, Eva Vrbková, Petr Borovec, všichni tam budou povídat o tom filmu a pak si ten
1: děkuju,
0: já ti blahopřeju a vydrž ještě na telefonu, měj se krásně a zdravíme všechny do Slaného.
1: Taky, taky.
0: Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Relax
2: Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Vstupenky do kina jsme prosoutěžili, ale masíčko zůstalo.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví kačice. Soutěž na relaxu. Relax.

0: Zůstaňte spolu a klidně cestujte. Monika Bagárová, Ben Kristoval. 8 hodin 42 minut na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, kam jste nejdále dorazili. Asi nejenom o dovolené, protože Mirek napsal Hongkong, Austrálie, Sydney, Fidži, Sri Lanka, Mauritius, Maledivy, Samoa, Tajsko, Kanada, Montreal, Kuba, Bahamy, Dominikána, Rusko, Egypt, Tunis, Malta, Turecko, asi celá Evropa a zatím tři tečky INU, 52 let na letišti Ruzině.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se přihodila na kraji Prahy na jižním městě u Chodova směrem na Brno na D1. Havaroval autobus a máme nahlášenou srážku autobusu s nějakým kamerem, tak opatrně počítejte se zdržením.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
3: Relax Radio.

0: 9 hodin bude za půl minuty.
1: Králův dvůr má další místo pro odpočinek a vláda projedná zákaz mobilů ve školách. Hezké dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Králův dvůr má další oddechovou zónu. Vznikla v městské části Počaply u řeky Litavky. Nabízí místo pro aktivní odpočinek i relaxaci. Kromě laviček tu zájemci najdou i hřiště na disc golf. Poslouží jak dětem, tak dospělým. Areál je všem zájemcům volně přístupný. Benzínky u Slaného jsou dočasně zavřené. Prodávat nemohou kvůli pokračující výstavbě dálnice D7. Počítat by s tím měli hlavně řidiči, kteří často jezdí na rezervu. U Slaného totiž opět natankují až v létě příštího roku. Plasty, plechovky i tetrapaky se v Berouně mohou házet do žlutých nádob. Starostka Soňa Chalupová.
3: Do žluté popelnice, o které všichni víme, že je vlastně určená pouze na plasty, můžeme v Berouně odložit kromě plastů ještě hliníkové obaly, to znamená to, co jsme dřív museli nosit do šedých popelnic na kovy, anebo kartony například od džusu, od mléka. Jsou to ty tetrapaky.
1: Plasty, plechovky i tetrapaky se do žlutých nádob házejí i v Kladně. Zákaz mobilů ve školách je na spadnutí, vláda jej na dnešním zasedání zřejmě podpoří. Týkat se má kromě základních a mateřských škol i gymnázií. Děti tak budou muset být bez mobilů kromě výuky a přestávek i ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Do dneška se platí paušální daň za červenec. V prvním pásmu klesla z 9900 korun na 9162 korun. Nová vládní úprava navíc platí zpětně. Částku, kterou podnikatelé od ledna platili navíc, si mohou nechat poslat zpět nebo za červenec zaplatit jen 4230 korun.
2: Sport.
1: Argentina se včerejším finále protrápila. V normální hrací době ani jednou nevystřelila. Jediné dva střelecké pokusy přišly až v prodloužení, nešly ale na bránu. Španělé tak vyhráli 1-0. Trenér Argentinců uznal, že zvítězil lepší tým. Po zápasovou tiskovou konferenci pak předčasně opustil v slzách.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, na severu středních Čech i zataženo. Nejvyšší teploty 19 až 22, v Polabí je 23 stupňů Celsia. Přesně taková je dnešní předpověď a zítřek výraznější změnu nepřinese.
0: Za chvilku už je tady soutěž o masíčko Aleš a Brian Adams.

9 hodin, 9 minut je tady pondělní dopoledne, čas, který jako moc lidi nemají rádi, když jsou zaměstnání, tak snad vám to rychle uteče. Navíc dneska už to vypadá, že je docela slušný počasí, tak o to by to mohlo být možná příjemnější. Tohle je partička okolo Davida Getty a muzika, která patří k fotbalu. Jinak, co se týče dnešního dopoledního vysílání, tak pozor, máme tady dopolední soutěž s řeznictvím kačice, takže pořádně poslouchejte, v téhle hodině mám pro vás soutěžní otázku a bude to jednoduchý. A na vaši domácí grilovačku si v podstatě pak můžete pořídit něco právě v řeznictví kačice, protože tam je vždycky co

0: Kladno.cz, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců

0: Protože sliby se mají plnit a hlavně třeba v pondělí, aby vám to udělalo trošku radost do nového týdne. Tak já jsem na začátku našeho společného vysílání slíbil dnešní dopolední cenu. Grilovací balíček dobrot z řeznictví Kačice v hodnotě 700 korun. Jako to je fakt už hodně. Mimochodem, můžete si vybrat... Já nevím, v podstatě, co budete chtít, pokud máte grilovačku s rodinou, přáteli, nebo chystáte nějakou oslavu, tak tip na nákup můžete mrknout na www.řeznictvi-kačice.cz. Na jejich sítě najdete tam kompletní sortiment, nakoupíte tam výborné naložené maso, hovězí, kuřecí nebo třeba krkovičku, ale taky grilovací tyčinky a samozřejmě, pozor, výborné špekáčky nebo klobásky. To všechno v hodnotě 700 korun můžete vyhrát v dnešním prvním balíčku. Stačí, když napíšete na 606 736 736, to číslo je dobré si zapamatovat. Co nejradši grilujete? Uděláme to jednoduchý, je pondělí, tak se nebudeme nějak namáhat. Co nejradši grilujete? Napište a můžete vyhrát.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví Kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví Kačice. Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Relax. Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 9:30, pojďme se podívat na dálnice, konkrétně na D5 mezi 6. a 2. kilometrem na trase Rozvadov ve směru na Prahu se tvoří kolony vozidel, je to tam sízné, ale samozřejmě se zvýšenou opatrností, údržbové práce a plus sekání trávy, to je pravý důvod. No a pak samozřejmě taková ta dopolední klasika u Pražského okruhu od 0. až do 7. kilometru ve směru na Ruzeň, to znamená na D7 je zhruba 5 až 6 kilometrová kolona. Počítejte s tím, že by se měla sice okolo 10. hodiny trošku jako rozjíždět, ale teďka aktuálně jsme ještě tak jako furt v tom, že se tam hodně postojí. To samé nás čeká v opačném směru, to znamená na D1, tam je 4 až 5 kilometrová kolona od 23. do 17. kilometru. Kdyby něco, dejte vědět.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Možná třeba jako dárek k narozeninám písnička od Katy Perry a k tomu naší dopolední cenu grilovací balíček z řeznictví Kačice v hodnotě 700 korun. Já jsem byl hodně zvědavý na vaše odpovědi. Ptal jsem se vás, co tak jako nejradši grilujete. Klasika, že jo, samozřejmě. Kuřecí maso, hodně krkovička, tak to je taky jasný. Ale překvapilo mě třeba i makrela. Jo, to mi někdo napsal tady. Makrelu je... Grilujeme makrelu, je tučná, nelepí a chutná skvěle. To jsem teda, přiznám se upřímně, nikdy neskoušel, možná to je jako i tip pro ostatní. Takže zatím stále ještě můžete psát na 606-736-736, co tak jako nejradši grilujete, a příští hodince si zopakneme, jak ta soutěž celá probíhá, pak už tak jako i vyhodnotíme, někomu brnkneme a řekneme mu, že je ten šťastný. Jinak soutěžíme od pondělí až do pátku, takže jestli vám to uteče dneska, nezoufejte, celý týden budete moc vyhrávat tyhle ty krásné ceny. Wow, docela bych se taky zapojil.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišci 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Posloucháte dopolední relax, je 10 hodin a 1 minuta.
1: Rakovník potřebuje zlepšit třídění odpadů a dobíjecích stanic na elektromobily je stále málo. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Rakovníku je potřeba zlepšit třídění odpadů. Míra třídění ve městě aktuálně dosahuje 48%, legislativa ale žádá o 12% víc. Hranice se navíc bude dál postupně zvyšovat. Zastínění dětských pískovišť, rekonstrukce dětského hřiště, skatepark, pingpongový stůl na Velichově, přebalovací pult v klášterní zahradě. Všechny tyto projekty v Žadci vznikly díky výsledkům dotazníkového šetření. Cílem projektu zvaného Audit Family Friendly Community je příjemné město pro život všech generací. V Česku dál přibývají dobíjecí stanice pro elektromobily. V zemích je tak kolem 3700. Za státy západní a severní Evropy ale dál výrazně zaostáváme. Vládě se blíží prázdniny, volno bude mít v prvních dvou srpnových týdnech. Do té doby ale ještě stihne projednat návrh změn v důchodech. Penze by se po 80. roce věku měla vždy po 5 letech automaticky navyšovat o 500 korun, ve 100 letech pak o 1000. Pozor na led v nápojích, pokračuje Dana Šalamunová z hygienické stanice Středočeského kraje.
3: Led je určitě ideální připravit si doma. Při výrobě ledu pomocí stroje totiž hrozí hlavně jeho kontaminace z nedostatečně vyčištěného přístroje, ale pokud chodíte do nějaké restaurace, která je prověřená, kam chodíte často, tak to nebezpečí, že bychom měli potíže po požití ledu, jsou opravdu minimální.
1: Uplynulé mistrovství světa ve fotbale bylo nejgólovějším za posledních 56 let. Na turnaji v Severní Americe padaly v průměru téměř 3 branky na zápas. To je nejvíce od šampionátu v roce 1970. Včerejší finále ale bylo jen o jednom jediném gólu. Vstřelili jej Španělé, kteří tak porazili Argentince.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Polojasná až jasná obloha se během dne přechodně změní v oblačnou. Přehánky ale čekáme jen velmi vzácně. Teploty se zastaví mezi 19 až 22 stupni. V Polabí může být až 23. Zítra si to celé ještě zopakujeme.
0: Za chvíli budeme pokračovat v soutěži a taky budeme hrát pro všechny. No, třeba kutily. Ale platí, že přejeme co nejpříjemnější, když při pondělku je to těžký, já vím, ale pondělní dopoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Přiznám se upřímně, tahle ta dvojka, Alok a Jennifer Lopez, tím, že to je v podstatě hvězdná dvojka, by se dal říct, protože Alok je brazilský DJ, který fakt jako aspiruje na vždycky přední příčky toho DJského žebříčku světového, a Jennifer Lopez, tak to snad ani nemusím říkat, zpěvačka, herečka a navíc krásná ženská. Říkal jsem si, když se objevili před 14 dny v Relaxádě, že těch hlasů nazbírají tolik, že se z těch novinek vyhoupnou do toho pořadí, půjdou nahoru a budou bojovat o ty příčky nejvyšší. Ale ouha, oni se nedostali ani do dalšího vydání, ani do té desítky, ve které se pak rozhoduje, a prostě jednoduše vypadli. Každopádně si myslím, že tahle ta muzika k létu patří, a kdybyste náhodou chtěli hlasovat do Relaxády, protože máme ji každý týden ve středu od 18 hodin, tak můžete mrknout na www.radio-relax.cz, tam si vyberte, jak já říkám s oblibou, tu svoji, zahlasujte a ve středu poslouchejte, ať víte, jak se umístila.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Za 9 minut bude 10:30, to si tady takhle sedím za vysílacím pultíkem, koukám a najednou leze mi po něm pavouk. Tak samozřejmě taková ta klasická reakce, smést, zabít a tak dále. Já se teda přiznám, já pavouky nezabijím, jsem takový trošičku pověrčivej na to. Navíc jsem si říkal, že třeba tenhle ten pavouk někomu už za chvíli přinese štěstí, protože jenom připomínám, že dneska hrajeme o grilovací balíček Dobrot z řeznictví Kačice. Konec konců soutěžit budeme až do pátku, takže kdyby vám to náhodou dneska uteklo, tak nezoufejte, protože bude ještě šance. Bavíme se o tom, co nejradši grilujete, a já jsem si tady udělal takový jako rychlej žebříček. Je to až neuvěřitelný, ale to kuřecí fakt jako vyhrává. Jo. Na druhém místě byly špekáčky a to jsem třeba čekal do poslední chvíle, že ta krkovice, která je na třetím místě, je předběhne. Pak tam máme takový SMSky typu, že úplně všechno, je už zmiňovaná makrela nebo i hermelín, sýr a tak dále. To všechno nejradši grilujete a někdo z vás už za pár minut dostane ten první balíček za 700, tak poslouchejte a vám to neuteče.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na

Penny. Lidl. To se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz. Radio Station BTS.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Já jsem to tak jako lehce avizoval. Od dneška až do pátku soutěžíme o super balíček grilovací a dobrot hlavně, aby to bylo z řeznictví Kačice. Ten balíček má hodnotu 700 a máme tady první, a můžu to říct, máme tady první výherkyni. Dneska jsem se ptal na docela jednoduchou věc, co tak jako nejradši grilujete, takže se ptám na druhé straně Silvie. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, ahoj.
0: Ahoj, Silvie, tak co pak vy nejradši grilujete jako rodina? Samozřejmě ty můžeš mít nějaký odlišný jako na to pohled, ale jako rodina předpokládám, že grilujete něco, co jako máte všichni rádi.
1: Tak grilujeme kuřecí, vepřový, ryby, sýry, ale jak už jsem ptala v odpovědi, tak nejradši na to máme marinádu, koření, který si vozím pravidelně z Egypta.
0: Hele, a ty jsi mi tam napsala, že ta marináda je úplně na jiný maso, je to tak?
1: Je jenom na kuřecí, ale je to vyzkoušený, že je výborná i na vepřový, i na ryby. Hele, takže úplně fantastická.
0: A nepřenáší se tou marinádou nějaký takový ty egyptský věci, které nejsou úplně u všech oblíbený, když jedou na dovču?
1: Ne, vůbec.
0: Nemáte potom nějaký žaludeční problémy?
1: ne, akorát mám potom hezký vzpomínky na ten Egypt, no, tou chutí.
0: Tak teď budete mít nejenom hezký vzpomínky na Egypt, tou chutí, ale budete určitě myslet i na řeznictví Kačice, kde vlastně ty si vyzvedneš balíček na grilování v hodnotě 700 korun. Na to si myslím, že už je slušná cena, ne?
1: Super, paráda, moc velikou radost mám, děkuju.
0: Tak jo, tak si to užijte, můžete nám pak poslat fotku z grilovačky a měj se hezky, ahoj.
1: Určitě pošlu, díky moc, měj se, ahoj. Relax Radio.
2: Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví Kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví Kačice. Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: první balíček grilovací samozřejmě, se kterým si můžete zpříjemnit víkend. Když se podíváte na náš rádiový Facebook, teďka třeba aktuálně, tak jednak tam můžete vidět, jak to třeba v klubu vypadalo o víkendu, jak se tam pařilo, takže zábava prostě musí být. No a v zápětí na to jsem tak jako lehce navázal i tématem na dnešní dopoledne, na to pondělní. Jestli si ještě vzpomenete, jak to občas chodí, když se vrátíte z nějaký takovýhle akce.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Posunuli jsme se v čase, je tu 11.
1: Ve Slaném přejmenovali fotbalový stadion a světová média kritizují včerejší výkon Argentinců. U zpráv vás zdraví David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Slánský fotbalový stadion byl přejmenován na stadion Josefa Knespla. Město tím uctilo významnou osobnost místního fotbalu. Josef Knespl působil řadu let jako trenér obou slánských fotbalových klubů. Během své dlouhé kariéry se setkal s řadou významných osobností československé Kopané. Zemřel loni ve věku 103 let. V Kladně přibyly další fix pointy, schránky na odkládání použitých injekčních stříkaček. Mluvčí strážníků Zuzana Hokrová.
3: Nově přibyly další tři schránky, kterých je nyní na území města celkem 13. Jejich rozmístění vychází z dlouhodobých zkušeností strážníků z terénu i z podnětů občanů. Celkem je nyní na území města k dispozici 13 uzamykatelných sběrných nádob, které slouží k bezpečnému a anonymnímu odkládání použitých injekčních stříkaček a jehel.
1: Nové kladenské fixpointy jsou v Moskevské a Italské ulici. Mezi Újezdem a Národní třídou nejezdí tramvaje. Výluka změnila trasy 8 denních a 4 nočních linek. Ty mají nově centrální přestupní bod místo na Lazarské na Karlově náměstí. Opravy jednoho z nejvytíženějších úseků v metropoli potrvají až do 10. srpna. Náhradní doprava není zavedena. Výletníky lákají méně známá místa Česka. Roste tak zájem například o Olomoucký kraj. Počet rezervací pobytů tu meziročně vzrostl o 135%. Více než dříve láká i severozápad Čech. Tuzemská dovolená je navíc na vzestupu. Nejoblíbenějším termínem pro její začátek je 20. červenec, tedy dnešek.
2: Sport.
1: Depresivní antifotbal, tak hodnotí světová média včerejší výkon Argentinců ve finále mistrovství světa. Ti se Španěli prohráli 0-1. Během zápasu navíc ani jednou netrefili bránu. Španělé světový titul slaví po 16 letech.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: 20. červenec, polojasný až oblačný, k večeru s ubýváním mraku. Teploty se nedostanou přes 19 až 23 stupňů. V noci na zítřek pak chladno, 12 až 9, v údolích dokonce jen 7 stupňů Celsia. Zítra čekáme převážně oblačno a 19 až 22 stupňů.
0: Máte pocit, že jste jako sami, že byste jako někoho potřebovali k sobě a nejde to, nevíte jak na něj? Zkuste si dát inzerát. Asi jste pochopili, že to byla hudební nabídka do příští hoďky. Krištof, pokud je máte rádi, tak poslouchejte, dáme je už za chvilku.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

Irští YouTube vyhlásili, že na letošní podzim vydají nové album, takže jsem čekal, že v průběhu prázdnin se objeví takový ty první ochutnávky, které zároveň se můžou objevit i v Relaxádě, tedy v hitparádě Relax Rádia. To je vždycky taková testovačka. Je to tady, Street of Dreams je skladba, která byla minule v novinkách, takže jsem docela zvědavej, za dva dny je středa, úderem 18. hodiny, jestli se chytli nebo ne, protože jestli to tak máte jako já, tak občas se mi stává, ačkoliv mám YouTube hodně rád, že se musím tak jako do toho dostat. Musím si je hodně naposlouchat, že na první dobrou to úplně neberu jako ideální. Nechme se překvapit, zatím se do toho pomalinku, ale ještě dostávám. Uvidíme, jak to bude ve středu, kolik hlasů jste jim dali na www.radio-relax.cz dali vy a jestli se dostali do té desítky, do té ofiko desítky. Nechme se překvapit.

0: Co si budeme povídat, Squeezer a Sweet Kisses, tahle ta muzika k prázdninám a k době dovolených určitě patří. K době dovolených a prázdninách taky určitě patří nějaká ta letní pařba a svým způsobem se k tomu váže i dnešní věc nebo téma, který probíráme na Facebooku a já se vás ptám, jakou nejhorší větu můžeš slyšet ráno v kocovině. V podstatě to navazuje na video té kolegy Dana, který hrál v sobotu v klubu, tak jsme to tak jako lehce propojili a myslím si, že vaše reakce vypadají velmi zajímavě. Asi ta nejzajímavější, kterou si fakt jako dokážu docela dobře představit, ne, že bych to vyloženě zažil, ale něco podobného. Jirka napsal, tak ta reakce nebo ta věta zní: jdu nakoupit, postarej se o dvojčata, včera večer jsme se osypali, máme neštovice a dopoledne dorazí mamka. Co věta, to vyloženě kladná perla.
1: Prázdniny s relaxem.

0: Kladno.cz, zahrada kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Lednice, sušička či nová pračka.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak matně si vybavuju, že před 10:00 jsem tady měl dopravní hlášení, které se týkalo Pražského okruhu s tím, že kolony, které se tam tvoří, by se eventuálně mohly po 10:00 tak jako lehce rozplynout a rozjet. Tak opak je pravdou, máme tu druhý dopravní servis a ten tvrdí úplně stejné věci, to znamená okruh od 4. do 7. kilometru ve směru narození, to znamená na D7 se opět tvoří kolony. No, je to vzhledem k tomu, že se seká tráva, dělá se údržba, opravují se svodidla a tak dále, nebo prostě jede tam moc aut, nevím. Každopádně počítejte s tím, že v tomhle úseku pojedete pomalejc a de facto to samé vás čeká i mezi 60. a 57. kilometrem ve směru na D10. Tam ta kolona je údajně menší, ale každopádně počítejte se zdržením. Komplikace taky čekejte na D8 a na D1 nejenom, že jezdí vozidla údržby, které, jak už jsem říkal, sekají trávu, opravují svodidla, ale na 200. kilometru se tam ještě před pár minutami na silnici válel nějaký ten bordýlek, co někomu ulítnul z auta. Takže taky zdržovačka a mrkneme ještě na D7 mezi 3. a 1. kilometrem. Nám to trošku brzdí taky kolonka aut. Každopádně hodně trpělivosti, šťastnou cestu a kdyby něco nezapomeňte, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny, za 4 minuty bude 11:45. Dneska je pondělí s datem 20. července. Co se pondělku týče, tak spoustu věcí začíná. Bohužel práce, kdy je před náma, jako pokud nemáte dovču, dalších 5 pracovních dní. Nicméně jsou i příjemnější věci, které začínají. Dneska jsme je třeba rozjeli, první balíček jsme rozdali a ty další budeme rozdávat od zítřka, vlastně až do pátku. Tak jestli vám to dneska uteklo, tak nezapomeňte zítra poslouchat. A jo, vlastně vy nevíte co?
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky.
3: Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z Řeznictví kačice.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Je relax. Relax Rádio.

0: Pár minutek před 12. hodinou na relaxu Robbie Williams, Rock DJ. Už jsem před chvilinkou říkal, že to pondělí není vnímaný jako úplně ten nejlepší den. Na druhou stranu dá se udělat trošku příjemnější. Ku příkladu dneska se slaví, a je to teda národní svátek, to je pravda, není to celosvětový, ale slaví se Den přátel. To je taková zvláštní oslava, která jaksi zdůrazňuje radost a důležitost přátelství. V tento den se lidé scházejí, aby jaksi uctili takový ty pouta mezi sebou a sdílejí to všechno se svými přáteli. Tak mě tak jako napadlo, i když to nemáme jako národní svátek, ale že by se to dalo využít a vlastně po tom prvním pracovním dnu se tím dá zpříjemnit ten první pracovní nebo už mimo pracovní večer. Tak nezapomeňte, když by se náhodou někdo ptal, proč jste třeba přišli domů později nebo tak, stačí říct, slavili jsme Den přátel.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Ještě necelá čtvrt minutka a bude tu 12. hodina.
1: Hořovice se dočkají části obchvatu a Králův dvůr opraveného zámku. David Latovský přeje hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: Východní obchvat Hořovic má být hotov koncem letních prázdnin, pravděpodobně 30. srpna. Do té doby probíhá výstavba poslední okružní křižovatky směrem na Lochovice. V Králově dvoře pokračuje postupná obnova zámku. Po opravách střech a krovů přijdou na řadu práce na obnově výzdoby zámecké věže. Dojde i na opravu jižního vikýře. Pro zachování historické hodnoty budou restaurátoři pracovat s tradičními technologiemi. Češi včera tankovali jako o život. U některých čerpacích stanic se tvořily fronty. Obavy řidičů způsobil konec regulace prodejních cen paliv. Od dnešního dne už je finální cena na provozovatelích čerpacích stanic. Pokud to ale přeženou, stát je připraven opět zasáhnout. Likvidace požáru budovy v bývalém paťovském továrním areálu ve Zlíně pokračuje už 12. dnem. Teploty na požářišti postupně klesají, pomohlo i deštivější počasí. Hasiči dál trosky prolévají vodou. Jak dlouho ještě jejich zásah potrvá, nikdo neví. 759 padělků. Přesně takový je výsledek poslední kontrolní akce České obchodní inspekce ve Strážném na jihu Čech. Pokračuje její mluvčí František Kotrba.
3: Jednalo se o textilní výrobky, jako jsou bundy, mikiny, trička, ale i o kabelky, brýle, hodinky a další výrobky ochranných známek a značek v hodnotě, která je vyčíslena v cenách originálů za 2 648 108 korun.
1: Sport. Trenér Argentinců Lionel Scaloni opustil pozápasovou tiskovou konferenci předčasně v slzách. Předtím uznal, že zvítězil lepší tým. O své budoucnosti na lavičce zatím nemá jasno. Jeho tým ve finále mistrovství světa podlehl Španělsku 0-1. V základní hrací době navíc ani jednou nevstřelil na bránu.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Pondělní odpoledne oblačné až polojasné, večer pak s ubýváním mraků, 19 až 22 stupňů dnešní maxima. Noc na zítřek ale chladná, 12 až 9, v údolích dokonce jen 7 stupňů Celsia. Zítřek má být potom hodně podobný dnešku, oblačno, místy polojasno a 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Dnešní dopoledne máme jednak teda plné uzenin a taky plný romantiky. To je nabídka muziky na čas mezi 12. a 13. hodinou. Miraj, vedle tebe usínám. I takhle se dá najít nějaká hezká prázdninová láska.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Mám pro vás teď 8 minut po 12. hodině jednu pozvánku, a dokonce až na 31. ale aspoň máte dost času si to rozmýšlet. Na druhou stranu, proč si takovýhle věci rozmýšlet? Protože tenhle koncert, který proběhne v Přírodním divadle Doxy u Kladna v pátek 31. byste si neměli nechat ujít. Bude tam vystupovat Pokáč. Vstupenky už můžete teď třeba nakoupit na goout.cz, no a pak už se vlastně jenom těšit.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 20. července. Tento den roku 1304 se narodil italský básník Francesco Petrarcha. Roku 1919 také jeden ze dvou prvních mužů na Mount Everestu, Sir Edmund Hillary. V roce 1947 se narodil kytarový mák Carlos Santana. Spatřil světlo světa v Mexiku. V 50. letech minulého století přišli na svět člen Sex Pistols Paul Cook nebo jeden ze Simple Minds Michael McNeil. 27. 1969 se na měsíci prošli první muži Neil Armstrong a Edwin Aldrin z Apollo 11.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Alex Warren, Passenger. Druhé místo. Hilary Duff, What Dreams Are Made Of.

pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: 13 hodin, půl minuty k tomu, přesný čas s vámi na relaxu, Honza Ladra a naproti mě taky se zprávami připravený David Latovský, pojďme mu dát slovo.
1: Louny budou mít další místo pro odpočinek a situace pro vodáky se mírně zlepšila.
2: Relax Radio.
1: Louny postaví relaxační schody u řeky Ohře, rozhodli tak sami obyvatelé. Vzniknout mají u mostu Veslařů, stupňovitá odpočinková zóna propojí stávající terén s hladinou vody a otevře přístup k řece. Začít se má na podzim s plánovaným dokončením na jaře příštího roku. Středočeský kraj v Kladně otevře advokační centrum. Pomohou tu dětem, které se staly obětí násilí nebo zneužívání. Vedoucí kladenského intervenčního centra Petra Tumova.
3: Dítě, které se stane obětí třeba násilné trestné činnosti, tak musí ten svůj příběh vypovídat cirka 7x až 10x, občas až 14 různým lidem. Cílem dětského advokačního centra skutečně je, aby se to množství lidí, kteří přijdou do styku s tím dítětem, stejně tak jako množství těch výpovědí, minimalizovalo na co nejmenší počet.
1: Kladenské advokační centrum pomůže dětem ze západní části Středočeského kraje, tedy od Mělníka po Příbram. Vláda dál počítá se stropem důchodového věku na 65 letech. Po dnešním jednání kabinetu to potvrdil ministr práce Juchelka. Vláda se tím ale bude zabývat zřejmě až po své dovolené. Vládní prázdniny jsou v plánu na první dva srpnové týdny. Situace na řekách se mírně zlepšila, pomohly víkendové deště. Horní tok Sázavy je i tak dál nesplavný, dolní má 6 cm nad limit. Vyrazit se dá i na Vltavu od Vyššího Brodu nebo na Berounku, nesklame ani Ohře Otlou. Velká Británie opravdu zavede speciální daň pro elektromobily v přepočtu 80 haléřů za každý ujetý kilometr. Království tím chce nahradit výpadek spotřební daně z benzínu a nafty.
2: Sport.
1: Depresivní antifotbal, tak hodnotí světová média včerejší výkon Argentinců ve finále fotbalového mistrovství světa. Ti se Španěli prohráli 0-1. Během zápasu navíc ani jednou nevystřelili na bránu. Španělé světový titul slaví po 16 letech.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí aktuálně měříme 19 až 22 stupňů, tedy dnešní maxima. Polojasná až oblačná obloha se nám k večeru částečně vyjasní. V noci, hlavně pod stanem, pozor na zimu, čekáme 12 až 9, v údolích jen 7 stupňů Celsia. Zítřek pak přinese hlavně oblačno a opět 19 až 22 stupňů.
0: A vědy děkujeme za zprávy a já nabídnu muziku J.Lo. Jennifer Lopez, o ní se říká, že má nejkrásnější zadek světa. David, to potvrdí? Je to tak, nebo ne?
1: Tak z těch celebrit asi ano, ale...
0: ale zdá žestčí.
1: Tak, tak.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax

0: 13 hodin 9 minut k tomu, je pondělí s datem 20. července roku 2026. Pojďme otevřít dnešní téma ve Fresh Timeu. Každý z nás už někdy stál určitě před rozhodnutím zavolat řemeslníka nebo si říct, to přece zvládnu sám. A přesně o tom bude dnešní vysílání. Co jste naposledy opravili vlastníma rukama? Bylo to doma, bylo to na zahradě, na chalupě nebo na autě? Povedlo se vám to na jedničku nebo jste po 2 hodinách stejně museli zavolat odborníka? Dnes nás zajímají všechny vaše kutilské úspěchy. 606-736-736, to je studiová linka, kam můžete napsat, poslat SMS-ku nebo i zavolat na náš záznamník. A já hned na úvod můžu říct, že víkend jsem strávil opravou pračky a přátelé, zadařilo se, takže mám opraveno a dnes se pere o 106 s opravenou pračkou od Honzy Ladry. No tak tohle jsem ještě zvládnul, tak uvidíme, jestli je taky napřímo nějaký šikovný kutil, který si třeba dokáže taky něco opravit. 606-736-736, čekám na vaše SMSky, těším se na ně.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, pozor na Mělnicku, silnice 522, obce Chlumín, je tam dopravní nehoda a hoří tam auto. Požár tedy osobního vozidla u obce Chlumín na Mělnicku.
0: Relax Radio. Mělník 103,4 FM. 103,4 FM.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Úžasná hudební partička na relaxu Maroon 5. A pojďme zpět k dnešnímu téma. Češi mají pověst národa kutilů a není to jen stereotyp. Podle různých průzkumů si více než 2/3 lidí doma běžné opravy řeší sami. Nejčastěji jde třeba o montáž nábytku, to mě třeba hodně baví, ale taky výměnu žárovky, to není nic složitého, opravu kapajícího kohoutku nebo třeba malování. A důvod? Samozřejmě úspora peněz, ale spousta lidí říká, že je to prostě baví mít z dobře odvedené práce radost. Tak jaká byla vaše poslední oprava? Pojďme na SMSky. Ahoj Honzo, opravil jsem kapající kohoutek, manželka nevěřila, že to zvládnu, ale kapal nám doma půl roku, jo? Tak někdy, když se k tomu dostaneme, tak to prostě dlouho trvá, no. Zdravím do relaxu, já zrovna nejsem manuálně zručný a tak mi vše doma opravují řemeslníci, zase mám víc času na sebe, podepsaný je Lukin z Kralup, tak ho zdravíme. A ještě mám tady SMSku, Honzo, já opravil podle videa na internetu sekačku, ale trvalo mi to 3 dny. Možná by bylo levnější a rychlejší, kdybych to dal do servisu, podepsaný je Martin. Jo, tohle si taky někdy říkám, jestli to nebude rychlejší, když to zavezu někam do servisu, ale zase ta radost, že to člověk opravil, to je k nezaplacení.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Tohle byl Kygo na Relaxu, dnes řešíme téma, jestli si doma dokážete něco opravit. Napsala posluchačka Alča, ahoj rádio, já mám doma skvělého muže, co opraví vše mrknutím oka a mě k ničemu nepustí. Takže poslední, na co jsem se zmohla, byla houbička na koupání, že jsem si ji namotala zpět do chuchvalce zip páskou. Plně chápu určení, dámy, vezměte si za manžela kutila, už si v životě nekoupíte nic nového. Ale pozor, píše ještě krásnou větu, neměnila. Tak přejeme Alčo hezký den a zdravíme i toho tvého kutila. No dnes ty opravy, co si budeme povídat, jdou tak trošku snadněji. Dříve se člověk zeptal třeba souseda, zeptali jste se v hospodě. Dnes prostě klasicky otevřeme YouTube a přesně si najdeme to, co potřebujeme. Miliony lidí po celém světě se právě učí opravovat věci podle videonávodu na YouTube. Od opravy pračky přes výměnu displeje u mobilního telefonu. Ale přiznejme si to, já jsem si třeba kolikrát pustil takhle video, říkám si, Ježíš Maria, tak to musím zvládnout sám, to vypadá jednoduše. No a jak to nakonec dopadlo? Ono někdy to na tom videu vypadá docela snadno, ale potom přijde ta realita a občas to potom musím odvést profikům.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: půl minuty a je tu 14. hodina, je tu i David Latosky.
1: Nastupování všemi dveřmi do autobusů se rozšíří do dalších 50 autobusových linek a německý rychlovlak zastavil kvůli chybějícímu toaletnímu papíru.
2: Relax Radio.
1: Všemi dveřmi se bude od srpna nastupovat do dalších 50 linek příměstských autobusů. Systém zavedený loni v létě se osvědčil. Zvýšila se plynulost, kleslo i průměrné zpoždění spojů. Kdo ale jízdenku před nástupem do vozu nemá, musí nastoupit předními dveřmi a zakoupit ji u řidiče. Prodej jízdenek řidičem zůstal zachován. V Kladně proběhne další forenzní značení jízdních kol. V případě krádeže výrazně zvyšuje šanci na navrácení. Díky viditelným znakům navíc působí i jako prevence. Nejbližší značení proběhne už tuto sobotu od 9 do 15 hodin na služebně městské policie na náměstí starosty Pavla. Zájemce musí předložit platný doklad totožnosti a doklad o nabití kola. Plasty, plechovky i tetrapaky se v Berouně budou házet do žlutých nádob. Starostka Soňa Chalupová.
3: Do žluté popelnice, o které všichni víme, že je vlastně určená pouze na plasty, můžeme v Berouně odložit kromě plastu ještě hliníkové obaly, to znamená to, co jsme dřív museli nosit do šedých popelnic na kovy, a nebo kartony například od džusu, od mléka. Jsou to ty tetrapaky.
1: Plasty, plechovky i tetrapaky se do žlutých nádob házejí i v Kladně. Německý rychlovlak zastavil kvůli chybějícímu toaletnímu papíru. Na WC jednoduše došel. Vlak vedoucí jej pak vyběhl koupit do blízkého obchodu. Neobvyklá situace podle dopravce vznikla kvůli krátkodobému výpadku personálu. Zásoby rolí tak nebyly překontrolovány.
2: Sport.
1: Španělé dostali za celé mistrovství světa jeden jediný gól. Ve čtvrtfinále jim ho vstřelili Belgičané. Argentině se ve včerejším finále nic podobného nepovedlo, i proto prohrála 0-1. Španělé ovládli světový fotbal po 16 letech.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Pondělní odpoledne ve středních Čechách a okolí dál polojasné až oblačné, ubývání mraků nastane až večer. Teploty nám z aktuálních 19 až 22 stupňů v noci klesnou na 12 až 9, v údolích i jen na 7 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme prakticky stejné počasí jako dnešní.
0: Davide, pojď se taky zapojit do dnešního téma. Je něco, co jsi doma opravil? No, ukaž, jaký jsi kutil. Tak pozor, dámy, teď poslouchejte.
1: Já kutit neumím, maluji rád zdi, já jsem jako malý z pokojů. Malý z pokojů, to na to mě užije, ale to vlastně jako není oprava, že? To
0: ale tak
1: to...
0: ne, pozor, tady do toho to patří.
1: Patří to teda,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, dobře. Takže hele, můžeme udělat takový inzerát, pokud bys měl volno z rádia, no, tak třeba já... nějaká dáma by toho využila.
1: Ano, po 16. hodině je vždycky volno, většinou, že? Teda takhle řeknu, většinou. A prostě mě to baví, mě to fakt baví.
0: Objednávky přijímáme na čísle 7-3-6-7-3-6. Malíř David se hlásí. A taky No Name. Ty se o štěstí přihlásí už za chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Tohle byla královna popu Madonna na relaxu. Krátce po 14. hodině. Přibližně 7 z 10 Čechů se pustí do drobných domácích oprav své pomocí. To je tedy dnešní téma, které řešíme. Jestli jste si za poslední dobu něco doma opravili a co to bylo. Mezi nejčastější letní opravy prý patří oprava jízdních kol. Jak si třeba něco opravit na kole, tak samozřejmě tohle vám kdysi poradili v hospodě. Dneska vám to poradí na YouTube. Návody typu How to fix nebo česky jak to opravit patří mezi nejsledovanější videa na YouTube. Každý den je lidé využívají i při opravách aut, spotřebičů, nábytku i elektroniky. A podle prodejců nářadí má doma správný kutil, a teď dobře poslouchejte, co byste tedy měli mít v garáži nebo v dílně, a kuvrtačku, sadu šroubováků, metr a taky vodováhu. Máte? Pokud ano, tak je to dobré i na stres. Psychologové říkají, že práce rukama pomáhá odbourávat stres. Když člověk něco opravuje, soustředí se na konkrétní úkol a mozek si odpočine od těch našich každodenních starostí. Tak až přijdete dneska z práce domů, tak můžete třeba vaší partnerce, manželce něco opravit a odbourat tak stres. Hurá do toho. Ženy, vy mi poděkujete někdy jindy.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

nejlepší rádio ve vašem městě. Relax. I wait for you. I wait for you.

0: Jste s relaxem a schválně, kdo včera koukal na fotbal. Já si to nenechal ujít, španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na stadionu v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1-0 po prodloužení. V němž rozhodl střídající útočník Torres. Argentina hrála od konce druhého poločasu v 10, poté co byl podruhé žluté vyloučen záložník Fernandez. Ale pozor, ve včerejším finále mistrovství světa v New Jersey nešlo jen o fotbal. Fanoušci totiž viděli vlastně historicky vůbec první poločasovou show v dějinách finále světového šampionátu. FIFA se inspirovala americkým Super Bowlem a během přestávky se stadion proměnil v obrovské koncertní pódium. Na trávníku se vystřídali světové hvězdy jako Madonna, Shakira, Justin Bieber nebo jihokorejská skupina BTS. Celou show připravoval Chris Martin z Coldplay a trvala zhruba 11 minut. I když samotná přestávka se kvůli přestavbě stadionu protáhla na více než 27 minut. Vrcholem bylo samozřejmě společné finále s oficiální hymnou šampionátu a světelnou choreografií, která zaplnila celý stadion. Jenže reakce byly hodně rozdílné. Jedni byli nadšení, že fotbal vlastně dostal vlastní Super Bowl moment. Druzí říkali, že tak dlouhá pauza zkrátka do fotbalu nepatří. Jedno je ale jisté, o téhle poločasové show se bude, myslím, mluvit ještě hodně dlouho.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už tam bude?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň, štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice, začínáme nepříjemností na D8. D8 je v tuhle chvíli uzavřená a to na 9. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Hromadná nehoda 4 vozidel, komunikace je, jak už jsem říkal, dočasně uzavřena. Je tam střet dvou osobáků, jedné dodávky a jednoho nákladňáku. Na místě zasahují všechny záchranné složky, tak s tím počítejte. Pokud byste měl někdo z D8 čerstvé informace, určitě budeme rádi, když nám je pošlete na číslo 606 736 736. A pozor, je pražský okruh, 21. kilometr, tam se bouralo ve směru na D1, je dopravní nehoda, neprůjezdný aktuálně levý jízdní pruh.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Ten závěr je skvělý, každý si ho vybaví, pokud jste vyrůstali v 90. Oh yeah. Tak to byly Fun Factory a jejich Celebration, píseň, která patří k nejúspěšnějším singlům Fun Factory. Single vyšel v roce 1995 a dodnes nechybí na většině 90-kových párty. Nebo právě díky němu se kapela definitivně zařadila mezi ty největší hvězdy Eurodanceu. V době největší slávy prodali Fun Factory po světě miliony desek a jejich písničky se hrály vlastně od Evropy až po Kanadu. Ale my teď pojďme do našich českých lů a hájů, protože i my tady máme skvělou muziku. Právě teď na relaxu Dalibor Janda, Lucie Vondráčková a single Žít jako kaskadér. Auto.

0: Lady Gaga na relaxu před 15. hodinou Alejandro. Když se pánové, vaše přítelkyně, žena oblékne do červeného nočního prádla, je to vlastně jakýsi dárek pro nás muže. Ale pozor, dámy, červenou noste klidně i během roku. Ne samozřejmě noční prádlo, ale třeba červené tričko, červené šaty. Když budete mít jakýkoliv kus oblečení červené barvy, každý, koho potkáte, s vámi bude prý jednat s mnohem větším respektem. A jakékoliv jednání má pak možnost i lépe dopadnout, když budete mít třeba červené šaty. Tak tenhle průzkum podle mě dávali dohromady chlapi.
1: Takhle.

0: 15. hodina, půl minutka k tomu, to je přesný čas. Vy posloucháte Radio Relax a teď uslyšíte zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Latovský, mobily ve školách skončí a psa v letadle připraví jen některé letecké společnosti.
2: Relax Radio.
1: Vláda schválila zákaz telefonů ve školách, týkat se bude základních a mateřských i gymnázií. Žáci a studenti budou muset být bez mobilů, kromě výuky a přestávek, i v jídelně, družině nebo ve školních klubech. Vše zřejmě už od 1. ledna. Jednorázové jízdenky pro lanovku na Petřín zdraží z 60 na rovnou 100 korun. Nový tarif začne platit po jejím znovu zprovoznění, to je v plánu na září. Pro cestující s dlouhodobými kupony se ale nic nezmění, lítačka bude i na nové lanovce platit dál. Zdarma se i dál svezou děti do 15 let a seniori od 65 let. Zahrada žatecké mateřské školy v ulici Otokara Březiny prošla kompletní revitalizací. Nabízí moderní a bezpečné prostředí pro hry, pohyb i vzdělávání. Kromě nových hracích prvků totiž přibyl i dřevěný altán. Sloužit může i jako venkovní učebna. Češi čím dál častěji cestují na dovolenou se psem. Každý letecký dopravce má ale svá pravidla. Například nejběžnější čárterový dopravce z Česka k moři přepravuje psy a kočky do hmotnosti 8 kilo na palubě za 3000 korun jedním směrem. Jiná společnost jiná palubu ale nevezme vůbec. Vše je proto potřeba ověřit před zakoupením letenky. 759 padělků. Přesně takový je výsledek poslední kontrolní akce České obchodní inspekce ve Strážném na jihu Čech. Pokračuje její mluvčí František Kotrba.
3: Jednalo se o textilní výrobky, jako jsou bundy, mikiny, trička, ale i o kabelky, brýle, hodinky a další výrobky ochranných známek a značek v hodnotě, která je vyčíslena v cenách originálů za 2 648 108 korun.
1: Nejde o nic mimořádného. V pražské tržnici Sapa inspektoři před pár dny našli padělky za 7,5 milionů.
2: Sport.
1: Argentinci na včera skončeném mistrovství světa ve fotbale nejvíc faulovali. Za celý šampionát si připsali hned 113 nedovolených zákroků. Paradoxně hráčem, kterého soupeři nejčastěji faulovali, byl ale jejich kapitán Lionel Messi. To Španělsko dál slaví. Jejich hráči prošli turnajem naprosto suverénně. Žádný tým je nedokázal porazit.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Noc na zítřek bude chladná, teploty v našem kraji klesnou na 12 až 9, v údolích je na 7 stupňů. Zítra si pak zopakujeme dnešek, opět nás čeká převážně oblačno, místy i polojasno. K tomu 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak co vás čeká mezi 15. a 16. hodinou? Budeme s Davidem mít souboj a v něm budeme soutěžit o volné vstupenky. Kam a koho uvidíte naživo, tak to se dozvíte v souboji. No a taky dáme muziku Činasky. Jsem mladý, mám se dobře. Zpíváš si to? Nebo už to budeme měnit na jiný slova?
1: Ona už by to byla lež vlastně v obou. Jo, nejsem mladý a nemám se dobře.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax.
5: Relax Radio.

0: Máme krátce po 15. hodině, vy jste s Relaxem, pondělí 20. července a dnes, když koukám do kalendáře, slavíme Mezinárodní den šachů a možná vás překvapí, že tahle hra je stará asi 1500 let. Vznikla v Indii a dnes jí hraje přes 600 milionů lidí po celém světě. Šachy přitom nejsou jen zábava, studie ukazují, že pravidelné hraní pomáhá trénovat paměť, taky soustředění, logické myšlení i schopnost plánovat několik tahů dopředu. Tak kdy jste si naposledy zahráli tuhle hru králů?
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.
3: It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting. It was synced up breathing.

0: Za chvilku se společně podíváme na dálnice, taky dáme souboj moderátor versus právař, ale ještě ohlednutí. Včera skončil fotbal, vyhrálo Španělsko, to už asi všichni víte. Letošní fotbalové mistrovství světa se ale stalo nejsázenější sportovní událostí v historii Česka, což je čerstvá informace. Tuzemské sázkové kanceláře přijali sázky přibližně za 4,9 miliardy korun, tedy asi o miliardu více než při předchozím světovém šampionátu. No tak my s Davidem jsme tady občas uzavírali sázky, jak dopadne určitý zápas, a vždy jsme se ani jednou nestrefili, takže ještě, že jsme nesázeli korunky, protože o to bychom asi všechno přišli. Takže raději než sázky, pojďme se věnovat muzice, protože to nám jde mnohem lépe. Bruno Mars nebo taky Tupac a Elton John už za chvilku na Relaxu.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Je to tam!
2: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
2: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišti 21. až 22. srpna letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valník.cz.
3: Lednice, sušička či nová pra...

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak ještě rychlá kontrola dálnic v České republice a pak už jdeme na souboj. D1, 277. kilometr ve směru na Prahu. Počítejte s porouchaným osobním vozidlem, takže je průjezd se zvýšenou opatrností. Pražský okruh na 16. kilometru ve směru na D7, tedy ve směru na letiště. Je tam dopravní nehoda, střet nákladňáku s osobním autem a připomínáme komplikace na D8, na 9,5 kilometru ve směru Ústí nad Labem se stala hromadná nehoda. A teď v tuhle chvíli už je to naštěstí zprůjezděné, ale jenom jedním jízdním pruhem. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a tvoří se dlouhá kolona vozidel, tak pevné nervy.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Alvaro Soler Distancia. Myslíš, že Alvaro Soler má radost, jak dopadnul včera fotbal? Já myslím, že ano. Je to hitmaker ze Španělska, tak ten určitě skáče radostí.
1: No a určitě je zvědavý i jak dopadne náš dnešní souboj, že to je jasný.
0: Je to tak.
1: Protože určitě nás teďka poslouchá. Jelikož máme tady dneska opravdu atraktivní cenu. Já začnu tím důležitým.
0: Dobře. A pro Alvara Solera bys to měl říkat španělsky, ale.
1: No, tak to se přeloží, to není problém, ale teď pro vás, relaxáky, máme tu informaci, že v dnešní soutěži si můžete vyhrát dvě vstupenky na letní party v Dobrovízi. Ta proběhne už tuhle sobotu 25. července od 16 hodin. A bude to party opravdu se vším všude, protože vás tam čeká kapitán Demo, pekař Anaka a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Spousta všeho důležitého. Zábavy, jídla a dobré nálady, si myslím. Takže vy tam můžete být, dvě vstupenky tady pro vás máme. Cesta vede přes zvuk, který dneska připravil Honza.
0: A nebude vůbec těžký ten zvuk. Já myslím, že to dáte levou zadní. Myslím si, že to dá dneska i David.
1: No tak to je co říct. To zní tak zvláštně, jako že to dneska dá i David. Tak to už musí zdát úplně každý.
0: Ano, jdeme na to. Tak Davide. Poslouchal jsi dnešní moje vysílání, dnešní Fresh Time, jaké jsem měl téma? Nebo si řekne,
1: ono to ladru úplně nejde.
0: Nejde, veď, protože ty jsi v té vedlejší místnosti, ladru poslouchat nebudeš, takže...
1: My muži děláme jednu věc, vždycky, a pořádně, takže já jsem připravoval zprávy, ano. Nemohl jsem úplně poslouchat tvé téma, tak jaké bylo?
0: No to právě ti neřeknu, měl jsi mě poslouchat, chlapče. Ale ti, co poslouchali dnešní vysílání, tak už je to pro ně takové vodítko. Já mám tady znělku jednoho seriálu, připraven.
1: Ano.
0: Televize Nova. Tak. Rok 1991, natáčený seriál v letech 1991 až 1999. Podle mě, já jsem tohle dneska s posluchačema rozebíral a ptal jsem se na to i tebe. Takže už víš.
1: Vím samozřejmě, ale i vím, co je to za pořad.
0: Dobře, tak dej nějakou prostě indicí, že to víš.
1: Jeden muž, který vylepšuje svůj dům, třeba, asi bych to tak jako řekl, máme nový potlesk dokonce.
0: Ano, od Tondy.
1: Od našeho technika.
0: A nebo no, takhle, fanfáru.
1: No, trošku bouřivější bychom měli dělat ten potlesk. To je takový, že tleská, já nevím, tak třeba 10 lidí, ne? Pust to ještě jednou.
0: Takže David má dva body.
1: No.
0: Takhle zatleskáme.
1: To je takový jako malý kulturáček někdy, kde ti zatleskají, aby se neřeklo. Já myslím, že my bychom si tady měli udělat trošku větší potlesk, protože někdy ty zvuky bývají fakt těžké a tohle je jako málo pro mě teda.
0: 667-36736, pokud jste poznali sdělku tady toho seriálu, napište nám a dvě vstupenky na letní party v Dobrovízi můžou být vaše.
1: Taky zatleskáme potom.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právař. Právař usměvavý, protože má dva body, tak si spokojený. Uhodl si tohle, já to připomenu našim posluchačům. Taky můžu připomenout téma, které jsem dneska ve Fresh Timeu měl, jestli si dokážete něco opravit doma.
1: Ano, a v podstatě ta znělka, to byl takový pořad, taková zahraniční verze třeba receptáře českého, že? By se dalo říct. Určitě řada věcí je tam společných. To jste psali většinou teda správně, si myslím.
0: Ano, koukám na monitor, je to většinou, máme tady občas, že to je Herkules.
1: Rady ptáka, loskutáka taky.
0: Pak je tady Fresh Prince, no, tak to jsme v 90. Ale... pak je tady samozřejmě ten tábor těch SMSek, to jsou neskutečná kvanta, protože všichni chcete ty dvě volné stupenky do Dobrovíze, na letní party, ale to se poštěstí jenom jednomu. Koho máme na telefonu?
2: Ahoj, ahoj, tady Alča.
0: Alčo, ahoj, kam jsme se dovolali?
2: No, Základno.
0: Základno, dobře. Ne, a jenom jestli to není někdo z Dobrovíze.
2: Ne, ne, ne.
0: Dobře, a máš Dobrovíz, ty nechceš asi říkat, teda je to obec, tak máte blízko Dobrovíz?
2: Máme blízko Dobrovíz, máme ji rádi a byli jsme tam už loni a bylo to úplně skvělý.
0: No tak dobrý, a letos si myslím, že ten program je ještě víc natuněný. Je tam Kapitán Nemo, Anaka a ten program pro ty děti bude taky obrovský. Takže já myslím, že se máš na co těšit, pokud teda víš ten seriál, tak co je to?
2: No jasně, je to Kutil Tým, jsem 90-kový dítě.
1: Jo, no, no, tak správně, správně. Výborně, tak to je super, takže ty jsi byla v Dobrovízi v loni teda normálně zahotový, že jo, no prostě jsi to musela zaplatit, takhle jsem to chtěl říct, letos tedy už gratis, ale tak asi vás bude víc, ne, nebo jenom dvě, nebo jak to uděláme?
2: No uvidíme, ale u dítě určitě to už má jako v to-do listu napsáno, že tam chce,
1: takže tak, já to splníme. V to-do listu, co, že nějaký kalendář, nebo zápisník, nebo ani v tak. Mobilu, ani v mobilu, ne, prostě to-do list, že jo, někde už, no. Tak hlavně, že vyrazíte, to je důležitý. Máte doma nějakého kutila, aby jsme byli tématičtí?
2: Ano, vzala jsem si ho, takže už si nikdy nepořídím nic novýho.
1: A co umí všechno normálně?
0: Všechno, ale.
1: Umí všechno, jo?
2: Všechno, opravdu všechno.
1: To je jako, ano, to třeba moje kamarádka vždycky chtěla takhle, když měl být nějaký partner na obzoru, aby uměl přesně aspoň vyměnit doma žárovku, jo, aby byly nějaké ty kutilské schopnosti, pak ho taky vždycky chtěla vidět opilého, jo, protože v opilosti se ukáže řada vlastností člověka, takže je dobrý si myslím, když jako člověk opravdu takhle umí doma opravit všechno, to je krok k krásnému vztahu. Tak my rádi k tomu přispějeme ještě těmi dvěmi lístky na tu Dobrovíz, klidně nám potom dej vědět, jaký to bylo.
2: Určitě.
0: Alčo, děkujeme za zavolání a měj se krásně a pozdravuj toho tvýho kutila doma.
2: Budu, děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Sia a Sean Paul na konec hodiny. Je tu 16.
1: Neratovice rozšíří síť sdílených kol a Berunka je splavná. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Neratovická sdílená kola jsou velmi oblíbená. Během prvních 3 měsíců provozu proběhlo přes 5 500 výpůjček. Zaregistrovalo se přes 800 uživatelů. Ti už žádají o rozšíření stanovišť do dalších částí města. Dočkají se nejpozději v příštím roce. Mělník bude mít další odpočinkovou a naučnou zónu. Vznikne v prostoru ovocného sadu na cestě Viktora Dyka. Počítá se tu s informačními tabulemi, herními prvky pro děti a altánem pro příjemné posezení. Objevit by se tu mohla i včelí školka, která přiblíží význam včel pro krajinu. Přípravy jsou v plném proudu. Do dneška se platí paušální daň za červenec. V prvním pásmu klesla z 9900 korun na 9162 korun. Nová vládní úprava navíc platí zpětně. Částku, kterou podnikatelé od ledna platili navíc, si mohou nechat poslat zpět nebo za červenec poslat jen 4230 korun. Situace na řekách se mírně zlepšila, pomohly víkendové deště. Vyrazit tak vodáci mohou třeba na Berounku nebo na Vltavu od vyššího brodu. Nesklame ani ohře Otloun. Horní tok Sázavy je ale dál nesplavný, dolní je 6 cm nad limitem splavnosti. Pozor na led v nápojích, pokračuje Dana Šalamunová z hygienické stanice Středočeského kraje.
3: Led je určitě ideální připravit si doma. Při výrobě ledu pomocí stroje totiž hrozí hlavně jeho kontaminace z nedostatečně vyčištěného přístroje, ale pokud chodíte do nějaké restaurace, která je prověřená, kam chodíte často, tak to nebezpečí, že bychom měli potíže po požití ledu, jsou opravdu minimální.
1: Sport. Španělsko vítá mistry světa. V Madridu přistáli před hodinou a půl. Za chvíli je přijme král a premiér. Potom se v ulicích očekávají bouřlivé oslavy. Španělé dokázali nevídané. Na šampionátu dostali jeden jediný gól. Silnou Argentinu navíc ve finále prakticky k ničemu nepustili.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno. Specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Noc na zítřek bude chladná. Teploty v našem kraji klesnou na 12 až 9, v údolích i jen na 7 stupňů. Zítra si pak zopakujeme dnešek. Opět nás čeká převážně oblačno, místy i polojasno. Naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Teď máme krátce po 16. hodině, za chvilinku Harry Styles a v téhleté hoďce, co je před námi, určitě budeme cestovat. A tohle vám zahraju už za pár minut.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Jubel a Ocean House. Kdybyste poslouchali Relaxádu třeba minulý týden, tak jste zjistili, že právě tahle ta muzika se tam určitě nachází a čeká na vaše hlasy. Když už jsem u toho, tak můžete hned třeba teďka vyťukat www.radio-relax.cz a na stránkách najdete spoustu užitečných věcí o rádiu. Od obchodních až po vysílací. Mimochodem tam třeba máme pejsko stránku, kdybyste scháněli nějakého pejska, tak z útulku jsou tam k mání. Z mnoha útulků teda podotýkám. A plus teda k tomu, a to je hodně aktuální věc, Relaxáda, což je hitparáda Relax Rádia, je to vlastně možnost tam zahlasovat, stačí, když ji rozkliknete, ona se vám tam ukáže úplně celá, můžete si poslechnout jednotlivé skladby, no rozmyslet se, dát hlas a poslouchat ve středu, jak to nakonec dopadlo.
1: Relax Rádio.
2: Léto s Relaxem.
1: Léto s Relaxem.

Vždycky, když slyším tuhle tu písničku, protože ona je strašně dlouhá, tak si říkám, to byly výborný skladby na to, když se ještě třeba hrálo z CDček a tak dále, že si člověk u toho mohl odběhnout, než to CDčko dohrálo. Jako tady mezi moderátorama se takovéhle muzice říká trošku prazvláštně, říkat vám to nebudu, ale asi si to dokážete dovtípit, třeba když jsme potřebovali na záchod a tak podobně. Dneska je tohleto Harry Styles, je to fakt jako veledlouhá skladba a kdyby trvala ještě o půl minuty díl, tak snad u toho i usnu a vy byste se nedočkali pohledu do kalendáře. Takového toho klasického, jo, to stoprocentně, ale já tady mám ještě jednu takovou zajímavost, která se váže k dnešnímu dni a možná, že o tom ani nevíte, ale dneska, přátelé, pozor, dneska je světový den skoku. Já si vždycky vzpomenu na Maxi Psafíka, jakože to je ten mistr světa ve skoku pro něco, ale tohleto, to je fakt jako realita, opravdu tohleto výročí existuje, vzniklo to podle nějaký satirického projektu, satirického uměleckého projektu a navrhlo se, že synchronizovaný skok milionu lidí by mohl prý posunout oběžnou dráhu země a zmírnit tím tak klimatické změny. Tak už je mi to celkem jasný, kde je ta satira. Každopádně asi to nikdy nevyjde, zkoušet to nebudem, ale slavit to můžem, prostě skákat se musí.

0: Tak doufám, že se vás té pondělní letargie trošku tím skákáním jako probudil a teď už se podíváme do toho kalendáře.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 20. července. Tento den roku 1304 se narodil italský básník Francesco Petrarcha. Roku 1919 také jeden ze dvou prvních mužů na Mount Everestu, Sir Edmund Hillary. V roce 1947 se narodil kytarový mák Carlos Santana. Spatřil světlo světa v Mexiku. V 50. letech minulého století přišli na svět člen Sex Pistols Paul Cook nebo jeden ze Simple Minds Michael McNeil. 27. 1969 se na měsíci prošli první muži Neil Armstrong a Edwin Aldrin z Apollo 11.

0: Máme 4 minuty po půl páté, mám tady pro vás jednu nabídku, kterou já, kdybych mohl, tak určitě půjdu, je do Přírodního divadla v Doxech u Kladna. Je to na Pokáče, já to nebudu nějak jako moc tajit. A co si budem povídat, kdybyste chtěli vstupenky, tak ty už si můžete zajistit právě teď na goat.cz.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
0: Lepší pozvánku jsem si nemohl ani představit, tak nezapomeňte Pokáč 31. Přírodní divadlo Doxy u Kladna.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Tak to byla taková omluvná podání Miraj a spolu s nimi Emma Drobná. Písnička se jmenuje Promiň. Jako dá se to využít i v praktické části, kdybyste náhodou nevěděli, něco jste provedli a nevěděli jste, jak to omluvit, tak můžete pustit tuhle písničku. Jako dá se to. Chtěl jsem ale teďka trošku přejít někam jinam. Přece jenom je doba dovolených, doba prázdnin a podobně, takže cestování má velkou, ale obrovskou zelenou, pokud na to máte čas a peníze, to je úplně ideální. Takže jsem si dal tu práci a našel jsem si místa, který vlastně jsou nejnavštěvovanější, to znamená stavby, památky a tak dále. A vyšlo mi z toho, ať se snažím, jak se snažím, že nejnavštěvovanější je Eiffelova věž. Je to tak? Jako řekl bych, že zrovna tam ne, ale tím, že to je symbol Paříže, měří 330 metrů, tak možná, že to přitáhlo přes 300 milionů lidí, kteří zatím navštívili. Na druhém místě, co se návštěvnosti týče, je Velká čínská zeď. Zatím to je úplně všechno mimo mě, tam bych jako nemusel. Velká čínská zeď, dlouhá přes 21 000 kilometrů, wow, jestli je viditelná z vesmíru nebo ne, někdo říká, že to je mýtus, někdo říká, že to je pravda, ve vesmíru jsem nebyl, takže to nemůžu potvrdit, ale pravda je taková, že každoročně ji navštíví miliony turistů. Možná už by mě trošku víc lákal Taj Mahal, o tom jsme se hodně učili ve škole, nejznámější mauzoleum světa, já teda jako na toho Lenina moc nemusel, tohle to je postavený z bílého mramoru jako symbol lásky, od chlapa podotýkám, takže jako je vidět, že i my chlapi to umíme a patří mezi nové 7 divů světa, mezi ty novější, jo, co jsou, protože oni jsou starý, je klasických 7 divů světa, tohle to jsou nové divy světa a tam mezi nimi je Taj Mahal. No a potom třeba Koloseum a tak dále. Jako já mám vysněné místo, já bych chtěl prostě vidět tu polární záři, ale to musím počkat až do září, třeba se dočkám a třeba vyrazím.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Tohle byly Imagine Dragons a tohle je 17. hodina.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Jestli to takhle bude dál, tak ještě budeme hodně vzpomínat na to, když byly ty vedra. Zítra třeba čekáme polojasnost, počátku dne, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě se místy vyskytnou i přehánky. Večer bude oblačnost i srážky ubývat, takže uvidíme. Teploty 18 až 22, na jižní Moravě, pokud byste vyráželi, tak tam můžete čekat 25, na horách okolo 14 stupňů. Nabídka muziky do příští hoďky je víc než jasná, zazpomínáme na 90. a to fakt jako hodně tanečně. 24/7, is it love? Můžete si spolu se mnou i trsnout.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Další z novinek Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia, už jsem vás na ní naváděl v té minulé hodince, to znamená, stačí navštívit naše stránky www.radio-relax.cz a tam rozkliknout Relaxádu a hlavně zahlasovat, to je to nejdůležitější, aby jsme ve středu potom měli z čeho vybírat. Tohle je DJka, vlastně producentka, Justé, pochází z Litvy, dlouhodobě ale žije v Dánsku, takže jako tam to asi nebude nějak jako ovlivněný z té ruské strany a ona spojila svoje síly s uznávanou britskou zpěvačkou Sam Harper, to je právě v této písničce a v podstatě se vydali jednak do hitparád, do evropských, pak do té klubové scény, pak samozřejmě objíždějí v létě festiáky a chtěl jsem to zakončit tím, že jsem řekl, že byla to jedna z novinek Relaxády. Takhle, jestli bude jenom novinka, anebo se dostane do toho žebříčku 10, to už záleží jenom a jenom na vás.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

Evropská eurodanceová scéna 90. let, Two Unlimited, Culture Beat, Snap, Labuš a nebo 24/7, který jsme si hráli třeba zrovna teď. Já jsem vám je nabízel už té minulé hodince, že si je zahrajeme. Většina těch projektů pocházela z Německa, Nizozemska nebo Belgie a měli na svoji dobu jako úžasný úspěch, co si budem povídat. Těma diskotékama jsem prošel taky a nejlepší na tom je to, že se to vrací a docela jako i rychle a mohutně. Každopádně, pokud jste přemýšleli někdy, proč se říkali tyhleta, no proč se tahleta dvojka říkala 24/7, tak je to vlastně takový to anglický 24/7, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, musíte poslouchat jenom a jenom tuhletu muziku. Ono se to říká i dneska, že jo, 24/7, prostě non-stop.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax. Zapol

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Pojďme se mrknout teď minutu po půl šesté na dálnici. Já myslím, že se moc rozjíždět nebudu a zůstanu asi na Pražském okruhu. Tam to vypadá hodně vesele. Konec konců ty kolony, co máme nahlášený, jsou víceméně výhledově do 18. hodiny. Prej by se to mělo rozjet, takhle bych to řekl. Víc bych to asi nějak nepitval, protože ty kolony jsou různě dlouhý a ono se může stát, že třeba teď už se nějaká bude rozjíždět. Takže pojďme na to od prvního kilometru téměř do 7. ve směru na Rozin na D7. Tam by měla být ta nejdelší. Podle dopravních serverů prý až někde okolo 6 km, je to díky pracem na silnici a tak dále, jako prostě je problém prázdninový, jako každý rok. Další kolona na okruhu opět ve směru na Ruzyň na D7 mezi 15. a 18. ta už by se měla pomalinko jistě rozjíždět, stejně jako ta mezi 78. a 80. kilometrem. Ta by měla být teoreticky nejmenší a v podstatě píšou, že do 18 hodin by se to mělo nějak jako hejbnout. Kdyby se to nehlo, tak ne, že mi budete nadávat, já za to nemůžu, co je psáno, to je dáno. No a aby se ty, co jedou naproti, to znamená na D1, tak aby se jim nesmáli, tak i tam mají kolonu mezi 23. a 17. kilometrem, ale ta je tak jako zhruba 3,5 km, tam by ten rozjezd měl být taky docela rychlej.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Za 4,5 minuty bude 6:15, je pondělí s datem 20. července. Určitě se ještě podíváme dneska do kalendáře. Teď ale za chvíli zabrousíme do sítě, to znamená do té telefonní, a pustíme si Kristýnu. Mně v tu chvíli napadla jedna taková věc, už jsem o tom dlouho přemýšlel, že bych si chtěl dát takový ten jako detox digitálního, nebo spíš ten telefonní. Protože já mám pocit, sice jako furt si namlouvám, že jako ne, ale že ten telefon jako ani moc neodkládám. Takže říkal jsem si, že bych to nechal na zítra na vysílání, abych měl nějakou kontrolu, a fakt jako ho někde nechám a minimálně ty 3 hodiny na něj ani nešáhnu. Tak uvidíme, to je jenom takový předsevzetí do zítra. Co se týče naší další muziky, slibovaná Kristýna, a chtěl jsem vám dát takovou hádanku, abyste si to rozmysleli, já vám to pak prozradím zhruba za 4 hodinky při celý. Čeho myslíte, že je na světě víc? Automobilů a nebo mobilních telefonů? To je otázka. Jako musím teda uznat, že v první chvíli jsem se nad tím docela jako hodně zamýšlel, pak jsem střelil od boku a samozřejmě jsem se netrefil. Tak je to na vás. Čeho je víc? Mobilu a nebo aut? Za chvíli, to znamená v celou, až dáme tu 18. hodinu, tak vám to i prozradím.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Pomalu, ale jistě se blížíme k 18. hodině. Je docela zajímavý a já za to moc děkuju, že ačkoliv jsem to nevyhlásil jako žádnou soutěž, tak mi chodí SMSky. Když jsem se vás ptal, co si myslíte, jestli je víc mobilů anebo aut, tak mám tady pár tipů. Vesměs to jsou správný tipy, takže si myslím, že asi tušíte, kde je ta správná odpověď. Každopádně jsem ještě mezi tím tady zabrousil, protože jsme sama zácpa na dálnicích a kolona a tak dále. A zjistil jsem, že jedna z těch prvních zaznamenaných dopravních kolon se odehrála v Londýně. Bylo to v 19. století, ale pozor, samozřejmě nešlo o auta, ale o kočáry tažené koňmi. Docela by mě zajímalo, jak to vypadalo a v kterém to bylo pruhu.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Je to tady, pondělní večer, ale tak jako čistě jenom podle hodin, protože venku je ještě skoro hezky. 18. hodina právě teď.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
0: Časí. Tak zítřek vás asi potěší hned jako od rána, protože čekáme polojasno. Dopoledne už se začnou ukazovat mraky, to znamená, bude převážně oblačno a ojediněle se prý můžou dokonce objevit i přehánky. Odpoledne a k večeru bude oblačnost i srážky potom ubývat. Takže docela pohodička, 22 stupňů je takový to normální klasický maximum. Kdybyste vyráželi na Moravu, tam můžeme čekat i 25 a na horách jenom okolo 14. No a muzika, mrkneme opět do relaxády, Lorraine, Set Me Free. A já jsem vám slíbil, jak to, že vám prozradím, jak je to s těma automa nebo mobilama. Samozřejmě, že mobilních telefonů je víc než automobilů, o několik miliard prej dokonce. Jako já jsem je nepočítal, ale věřím tomu, co je psáno, to je dáno.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
3: Relax.

Už jsem to zmiňoval, 3 týdny v relaxádě, hitparádě Relax Rádia. Předminule byla 6, ale protože to je i podle rytmu prostě muzika na léto, na festáky, na party a tak dále, tak Lorin, která mimochodem už 2x vyhrála Eurovizi, tak se posunula nahoru, aktuálně je na 4. místě, tak uvidíme, kam jí posunou vaše hlasy, protože co si budeme povídat, dneska je pondělí, pak úterý a ve středu večer 18. hodinou začínáme další vydání Relaxády a já jí předpovídám, že ona se do té první trojky dostane. Vzpomeňte si na mě ve středu.

7:15, jedna minuta, hitovka z 90, která vždycky potěší, Marky Marka Unite. A když už se bavíme v téhleté hodině o té dopravě a že to není ta situace zrovna dvakrát růžová, tak pojďme si říct, zjistil jsem to podle statistik a podle nějakých těch psychologických výzkumů a zkuste si to převést i sami na sebe, pokud třeba teďka zrovna sedíte za volantem, že při běžném provozu většina lidí začne být na semaforech netrpělivá už po minutě, po minutě a půl. A to i přesto, že v některých těch větších městech může červená na jednom semaforu, a teď teda neberu to, že takový ty úseky, kde kus opravují a tohle, ale běžný křižovatky, tak ta červená na jednom semaforu prý může trvat dokonce i přes 5 minut. To je skoro na blázinec už. Jo. Každopádně fakt je ten, že po těch 2 minutách, když tam tu červenou máte pořád, tak už si říkáte, jestli on ten semafor není náhodou rozbitej.

Brazilský DJ Alok spolu s ním v této písni Dikolm a Malom. Teď máme zhruba za půl minutky půl sedmou a chtěl jsem upozornit na dvě věci. Jednak si za chvilinku povíme něco o tom, jak jsem hrozně línej, ale svým způsobem k tomu přidám i nějakou zajímavost. A pak bych se rád podíval na náš rádiový Facebook, protože jsem si myslel, jak vám zaměstnám hlavičky, jakože máme ty prázdniny a při pondělku to člověku už moc nemyslí, i přesto, že už jste teďka většinou doma, a zjistil jsem, že jako tuhle nudle hezky jste se mnou zametli. Podívat se můžete klidně na našem rádiovém Facebooku, nedalo vám to vůbec žádný problém, jako byla to taková jako lehká početní úloha. Musím teda přiznat, já to nedal, ale to je jedno, nechci se přiznávat, že jsem hloupej. A za chvilinku se podíváme na ty

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Co si budeme povídat, slovenská muzika taky stojí za objevování. Tohle je ku příkladu Alan Murin a písnička, která se jmenuje, a to jste asi pochopili z toho refrénu, Domov. Přiznám se upřímně, jako až tak úplně ho neznám, ale vyzjistím třeba do příště, až ho budu mít někdy v playlistu, anebo kdyby se čirou náhodou objevil v relaxádě, abych o něm něco věděl, protože ta písnička nezní už tak úplně hloupě. Slíbil jsem vám, že se podíváme na výtahy. Předpokládám, že když máte možnost použít výtah, takže ho používáte. My tady v rádiu máme do druhého patra, není to moc. Jsou tací, kteří prostě jakože udělám to pro svoji kondičku a jdu pěšky. Třeba můj kolega Honza Ladra, ten teda takhle. Poslední dobou je to tak, že nahoru jezdí výtahem, ale dolů chodí pěšourem, jo. Ale byly doby, kdy chodil nahoru i dolů. Jako časy se mění, i Honza stárne jako já. Přiznám se, já to dávám nahoru i dolů výtahem a nemám s tím žádný problém. Od toho ten výtah vlastně byl vynalezen, že jo. Mimochodem ten úplně první, ten jakoby bezpečný osobní výtah byl předveden v roce 1854. No a když už nám ten vynález udělali, tak proč ho prostě nepoužívat?

0: vědět, co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Za chvilinku bude 19 hodin, tohle jsou Linkin Park a jejich pecka, která se jmenuje Lost. Bohužel je s takovým smutným výročím, protože dnes je to přesně 9 let, co nás navždy opustil Chester Bennington. Fanoušci Linkin Park vědí, jako sice snaží se dál, ale bez Chestera už to prostě není ono.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Uteklo to strašně rychle. Je tu 19. hodina.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítra po ránu budete mít asi docela dobrou náladu, protože bude polojasno, dopoledne bude potom víc oblačněji a ojediněle by se mohly objevit i přehánky, které by zase měly končit i s oblačností, protože na večer bude jak oblačnost, tak i srážky ubývat. Co se týče teplot 18 až 22, to je takový běžný střed, na jižní Moravě tam bude teplejc až 25 a na horách zase trošku studenějc, tam bude 14 stupňů. No, protože už máme tolik, kolik právě je, tak já za chvilinku balím kufry, jak se říká lidově, sjedu si ty dvě patra výtahem, když už jsme se tady o tom výtahu bavili, o té historii a tak dále. No a zítra ráno si můžete s námi třeba namalovat svítání. Tak prosím, namaluj svítání. Takhle, teda ne se mnou, ale s kolegou Danem můžete stávat už od 6 hodin. Já se na vás těším o 9.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.

0: Radio je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
5: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Už vím, máme co smyslela tím, že jednou zjistím, že čas

Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 21. července. Tento den roku 1816 se narodil Paul Julius Baron von Reuter. Byl to on, kdo založil dnes jednu z nejrespektovanějších zpravodajských agentur Reuters. Roku 1899 spatřil světlo světa spisovatel Ernst Hemingway. Přesně o 50 let později se narodila Ludmila Smirnova, ruská krasobruslařka. 21.7.1961 se narodil rockový kytarista z kapely Faith No More, Jim Martin. A také Terry Caldwell, ten zpíval ve skupině East 17. Psal se rok 1831, když Belgie vyhlásila nezávislost na Holandsku. 21. července 1972 se v New Yorku během 24 hodin stalo 57 vražd. 17 let na to Mike Tyson porazil technickým KO svého soupeře Williamse už v prvním kole za minutu a 33 vteřin. V roce 1990 odehráli Pink Floyd svůj koncert The Wall na místě, kde stávala berlínská zeď.